Rukami vyberám odpadky. Mám krásne prstenie. Rukami vyberám odpadky. Mám krásne prstenie. Ideme von na zem. Stanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Ideme von na zem. Rukami vyberám odpadky. Mám krásne prstenie. Ideme von na zem. Stanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Stanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Krásne odpadky.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: to dnes.
1: Čekaj, takhle, no, to je
2: pro... Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

mikrofonu Radio 1 ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: 91 čárka 9.
1: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
2: Nemají.
1: Mají jiný pohled na svět.
2: Ale co to je? Ale trošku magora.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?

0: тому я
1: так, можу різ. Та коза мені, почекайте. Та коза уж мене послуха. Nebo jak?
0: No, jako, a, jako, že se stěžuje, tako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá, ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
0: tak
1: to bude, jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak to je všechno.

down a second.

6:05. Posloucháte Rádio 1. A dobré ráno. Tricky FM se jmenuje hudebnice, která udělala tu písničku a se jmenuje Sugar in my drink, což je něco, co určitě někteří lidé potřebují pro to, aby ráno stali. Každopádně za hudebním projektem stojí Henny Fried, která působí v San Francisku, výraznou tváří tamní DIY scény. Velmi příjemný nastávání a budeme zůstávat ještě u holčičí hudby. Vera Gezero, ženská hudební skupina, kolektiv spojuje bývalý členky kapel jako Leclerc, Magic and Naked a Citron Citron. Takový dream pop prvky crowd rocku. Pustíme si písničku, která se jmenuje L'Arme de Feu. A pardon my French, jdeme na to. Radio 1.

písnička Great právě dohrává na 7. má Power Snatch a Tiberius B. 6 hodin, 11 minut, ještě jednou dobré ráno. Já jsem Vlado, samozřejmě, do 9 budu vybírat a pouštět písničky a teď si dáme novinku skladbu Monroe od anglické hudební skupiny s Londýnem, která se jmenuje Mount Kimby. A to se stará známá kapela, co už taky tady hrajeme strašně dlouho. Ta kapela vznikla podle mě někde v roce 2008. Není zem se pustit tu novou písničku. Monroe, na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Reklama na Radio 1.

hodin a 22 minut, kdybyste nevěděli, tak mixtamalizace je proces přípravy kukuřice nebo jiného zrna, při kterém se obvykle zrno namáčí a vaří v alkalickém roztoku, obvykle ve vápené vodě. Proč vám to vyprávím? Francouzský producent, jehož písničku právě můžete slyšet, jmenuje se Muertos, velmi francouzské, ne? Tak si říká právě mixtamal, tak mě napadlo, co to slovo znamená, tak jste se to dozvěděli i vy, protože každý den je potřeba se něco dozvědět a proč ne zrovna v 6 hodin 22 něco o kukuřičných zrnech. Půjdeme dál, pustím si Caitlin Aurelie Smith, americkou skladatelku, producentku a hudebnici a její novinku, která se jmenuje GT.

CD Nonstop. Za Dream Popovým projektem od Be Holder najdeme už od polovičky minulé dekády švýcarskou zpěvačku a hudebnici Danielu Weinmann. Její třetí album Sunny Day vyšlo v roce 2021 na berlínské značce Sinbus. A vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

6 hodin a 33 minut dohrává skladba Soudny, naprostá novinka od hudebnice, zpěvačky Marie Kieštlovsky, která zároveň začíná být už i kytaristka, nahrává novou desku. Pozvala si Martina Přikryla, což je geniální nápad, sám s tím mám zkušenost, protože Martin je naprosto úžasný. Krom prostitut, prostě spousta hudby, který udělal, strašně chytrý, skvělý člověk. Takže tohle je první vlašťovka, moc hezký. Pokud byste chtěli desku podpořit, tak už jenom pár dní, myslím si, že reálně pár. Marie pořádá sbírku na Doniu, kdybyste ji chtěli podpořit na desku, tak můžete. A my půjdeme dál. Japonský DJ, producent DJ Crush vydal novou desku, ta se jmenuje Tokyo Home a my si pustíme skladbu, která se jmenuje Okras, která jsem si našel, znamená něco jako velký krkavec nebo velká vrána, protože O znamená velký a krasu je právě vrána nebo krkavec. A kdybyste chtěli vidět třeba, jak se řekne japonsky, trojnohý posvátný krkavec, tak je to Yatagarasu, ale nemá to nic společného s tou písničkou. Jdeme tančit na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Přijď se hýbat. Tanec, divadlo, akrobacie, práce s hlasem nebo improvizace. To je festival Žižkostel v pohybu. Od 20. do 24. července ve velkém sále Žižkostela. Desítky lekcí pro dospělé i rodiče s dětmi se špičkovými lektory. Více dozvíš na webu žižkostel.cz.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň. Je mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Reklama na Radio 1.

Lorraine, umělecký projekt americký multiinstrumentalistky Tai Chiik, samozřejmě z éteru Ráda jedna znáte. To se byla novinka skladba Borderline, která je opravdu čerstvá jen několik dní. A teď vlastně zůstaneme v Americe, akorát se přesuneme do Nashvilleu. Písničkář Logan Horněk, který se říká Millennial Call, pravděpodobně jako Alan Cole, jeho novinka, skladba, která se jmenuje Live Hard na Rádio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Za první novinkou stojí nezdolný power couple. Spojili se totiž Imogen Heap a John Hopkins. Máme tu společnou skladbu s názvem Reckoning. Druhou novinku přinese New Yorkský Black Marble. Jim Carroll, New Year. A svou malou ještěrku nám představí producent Tennyson, Little Lizard, Smiley. Nechybí taky Tropics Temporal Sequence, novinka číslo 3. A na závěr si dáme ještě něco z nové desky od Ports of Canada, a to konkrétně skladbu s názvem Father and Son. Při vylosování hlasující obdrží lístky na Czech Ukulele Festival, který se koná od 25. do 26. července v pivovaru v Úněticích u Prahy. Vystoupí zde například Larissa Leaves, Calico či Web Taggart Duo.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: KX spojila v tomhle tom tracku, který právě můžete slyšet sílu slil já tím.
1: Soul se mimochodem stává čím dál větší wrestler, doprovází Tricka Williamse do ringu a má ten candy stick posetej diamantama, to je opravdu strašně sexy. Písnička se jmenuje On Your Mind a právě jste ji mohli slyšet, taky novinka, půjdeme dál. Americká punková kapela z Nashville, jmenují se Snooper, je to teda dvojice, tvoří Blair Tremor, zpěvačka, kytarista Connor Cummings. Vydávají na labelu Threadman Records, což je samozřejmě všichni víme, label, který vlastně vydává na něm desky Jack White. A Snooper vydali nový single, ten se jmenuje Reese's, a to je věc, kterou si dáme a do sedmi stihneme ještě Frost Children a skladbu Satellites. Tak jdeme na to. Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Wi-Fi člen na poli. Dva dny, jedno místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Reklama na Radio 1.

7 hodin na 2 minuty, je 15. červenec, středa, svátek má Jindřich. Tohle byla skladba, která se jmenuje velmi poeticky Molly in the Club a na svědomí má hudebnice a modelka z Kanady, která si říká Sophia Steele. Půjdeme dál a pustíme si zase novou věc od Samuela Eastgatea. To samozřejmě můžete znát jako frontmana, zpěváka, naprosto legendární, skvělý, výborný kapely Light of the Pier, která v roce 2008 vydala si nejlepší desku toho roku a možná i let předchozích a následujících, která se jmenuje Fantasy Black Channel, jedna z mých oblíbených nahrávek. A od roku 2007, ale už vystupuje jako L.A. Priest a my si pustíme jeho nový track Into the Sky právě teď na Rádiu 1.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

měl by si víc spát, je zajímavý statement, 7 hodin na 12 minut. Med 213 teďka vydal nedávno novou desku, to se jmenuje Retro Skepce. Velmi dobrá deska. Mám z Matěje radost. Tenhle jsem track posílám Matoušovi, svýmu kamarádovi. S tím se taky uděláme občas hezký. A jdeme dál. Pulp a skladba If This Is It. A potom třeba novej Kenny Hoopla a skladba New America na Rádiu 1.

Skladba New America právě dohrává na svědomí, má už zmíněný hudebník Nihupla na tomhle svém tracku. Pokud poznáváte ty kytary, což byste podle mě měli, tak samozřejmě vězte, že na ně hraje nikdo jiný než samotný Albert Hammond Jr., kytarista legendárních The Strokes. Tato ta skladba má být údajně taková cynická slovní hříčka a politická hymna pro současnou generaci, ale to už posuďte sami a my se z Ameriky přesuneme do Brna. Pustíme si obligátné kapelu sformovanou kolem slovenské písničkářky Kristýny Mindové a jejich novou písničku, která se jmenuje Jednoduše pomaly na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
3: Hip-hop camp je zpátky.
4: Stejná atmosféra, nový místo. Kosmo u Plzni.
3: Rap, DJing, b-boying.
4: Freddy Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
3: Dva dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
4: 21. a 22. srpna, Hip-hop camp Kosmo.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Drahagate, existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
11: Reklama na Radio 1.

7 hodin 31 minut, to byla skladba Split Lip od indie rockový kapely z Los Angeles. Ty teďka budou v září vydávat dobytovou desku Secret to Spare a to se single z toho a zůstaneme ještě u malých a ne tolik známých indie kapel. Star Cleaner Reunion je taky indíčko, ale je z New Jersey a letos budou vydávat taky svůj dobytovou desku. To se bude jmenovat Umbrella, vychází v září a pustíme si track Never Odd or Even. Samý novinky na rádu.

0: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně, přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Reklama na Radio 1.

7 hodin až 37 minut středa, 15. červenec, pořád a posloucháte Rádio 1, to byla kapela Alphabet a jejich novinka Sense a my půjdeme dál, ještě než zazní 8. hodina, dostaneme se do mojí poslední vysílací hodiny, pustíme se Gina Dawsona, amerického experimentálního hudebníka z klubu Rockaway Baby. A pak dojde na kultovku kapelu, která je starší jak já, jmenuje se Dinosaur Junior, protože byť jsou starší jak já, tak se s tím nemažou a pořád skládají. Several Got Away se jmenuje single, který si pustíme. Ale teď jdeme ještě chvíli tančit. Rockabye Baby, Jean Dawson, Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Reklama na Radio 1.

Dance, dance, dance to the radio. Joy Division a skladba Transmission pomalu dohrává a hned řeknu proč. Protože přesně před 70 lety měl se narodil Ian Curtis. Kdyby žil, dneska by oslavil 70. narozeniny. Velká ztráta pro hudbu. Joy Division, náš vždycky odkaz, skvělý, úžasný hudby, všechno, co tady stihnul za těch pár let udělat. Krom toho má dneska narozeniny taky Joe Satriani a Marky Ramone, všichni narození ve stejný den, ve stejný rok. Vlastně skoro magický. A dneska si pustím Joy Division asi, až přijdu domů znova a budu vzpomínat. Jdeme dál, Boy Herscher, skladba Jeans a pak taky nový objev kapela Fat Dog a písnička Cancel Me, I'm Tired. Na Rádiu 1 je 8 hodin, 1 minuta, dobré ráno, středa, 15. červenec.

0: Kulturní servis.
1: Compact Disco a Bass in the Gallery vás zvou 17. až 19. července na 0. ročník Butik Festivalu v historickém areálu Kostrčany, jen hodinu od Prahy. Místo s francouzskými zahradami se na celý víkend promění v prostor pro hudbu, setkávání i odpočinek. Čekají vás dvě stage, DJs a producenti z celé Evropy, které můžete znát z večírku Compact Disco v Praze. Od ranního ambientu přes Italo Disco a House až po bass a breakbeat. Připravený je kemp, parkování pro kemprovany, přírodní jezírko na osvěžení i lokální kuchyně, včetně veganských jídel. Místo, kde můžete na celý víkend zpomalit a být spolu. Compact Disco Festival. Kostrčany 17. až 19. července. Vstupenky najdete na Resident Advisory a Go Out.

0: Niamh Allah.
1: Můj letošní objev, docela velký, viděl jsem ji naživo na Bloodfestu, okamžitě jsem se zamiloval. Single Bite Back, který jste mohli slyšet, i nejnovější. Skvělý, hlavně naživo. Doufám, že se vrátí do Prahy nebo někam do Čech. Co mě letos taky hodně baví, je novinka, nová kapela, která se jmenuje Gans, na svědomí má Paťo z Berlin Mansen a Lukáš z Dukle. Ty spojili síly, založili kapelu a pustíme si písničku, která se jmenuje Jednoduše, jako snídaně šampionů. Písnička se jmenuje Kafe a cigára. Jdeme na to na Rádio 1.

Night Shift Superstar, nový single z nový desky kapely Muse, ta se jmenuje The Wow Signal. Až budeme mít malé děti někdy čas, tak vám budu vyprávět o tom, na co ten název odkazuje, ale protože jste chytří posluchači, už jenom protože posloucháte Rádio 1, tak se samozřejmě můžete najít. Z Anglie do New Yorku, v Tuckers je britská kapela, která britská je americká, že když je z New Yorku. Každopádně vydali skvělý hit Butterfly, se za mě jedna z takových nejveselějších písniček tohoto 100 roku. Jdeme na ní, pak si dáme tuzemský Velocitrol a jejich nový single RC. 8 hodin a 19 minut, Rádio 1.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.
3: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek dělo do palice, ta se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

0: nemůžu, pozvěte to za mě.
1: Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje

0: ani práci. Kulturní léto Rádia 1.
1: 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. RockSpring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Summer, druhý single z desky, která se bude jmenovat You're Gonna Need a Little Music, která bude vycházet už brzo. Yard Act přijedou na podzem do Prahy, do Meat Factory. Já jsem viděl letos na Rock for People a s Jamesem jsem dělal rozhovor se zpěvákem, musím říct, že strašný sympaťák a moc se těším do té Meat Factory. Yard Act jsou ve formě jako nikdy. Moc se těším a těším se i na tu desku. Jdeme dál, úplně na jiný žánr zase. Medium Build, umělec, zpěvák, mluvil jsem tady několikrát, můj velký letošní objev. Nový single, který se jmenuje Armor, samozřejmě to brnění, jenom metafora, a je to text zaměřený právě na zranitelnost a překonávání nějakých vlastních úzkostí a bariér. Jdeme na to. Medium Build, Armor na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panská7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Vony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
7: Reklama na Radio 1.
8: 8 hodin a 41 minut. Já už dneska budu loučit, ale bylo to pěkný, myslím. Takový neučesaný, ale pěkný. A než se letecký provoz na Rádiu 1 převezme Joffie Helfertová, která dneska vysílá po mně, na to se těšte. To bude určitě skvělý, jako vždycky. Tak jsem jí tam ještě jako takový předvoj, předlet dal třeba Shame What Young Fathers, nový editors, Massive Attack společně s Tomem Vejcem, Hymnus, Boots on the Ground, anebo Bicep a písničku Glue. Chci říct, že pokud jste nestihli třeba, že jsem oznámil nějakou písničku, nebo by byla zajímalo, co jsem hrál, tak to můžete nalézt v sekci tracklisty. Přišlo mi přes apku dotaz na jednu písničku, jak se tam můžete klidně najít. Mějte se hezky, dávajte na sebe pozor, uslyšíme se zase za 14 dní. Do konce roku zbývá už jenom 162 dní, co vlastně zapomněl říct dneska. A mějte se hezky a poslouchejte Rádio 1 a my jdeme na ty Young Fathers. Shame. Hurá.

0: Radia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Co má podľa tebe mít auto, ktoré je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Reklama na Radio 1. Ah.

Radio 1, Světlo v lese.

před chviličkou jsme začali písničkou od mýho velmi oblíbeného britského producenta, který se říká Vegan. Písnička, na který se dal dohromady s brooklynským raperem JPEG Mafia. Dali jsme si výjimečně trošku starší skladbu z alba Only Diamonds Cut Diamonds z roku 2019. Výborný album, který vyšlo na labelu Please Make It Rain. No tohle už je úplná novinka, to je Juicy J a Project Path. Skladba Wasting Time, na který můžete na featu slyšet Antonio.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

tohle jsou kubánsko-francouzský dvojčata, který se říkají eBay. Na konci června vydali nový album, jmenuje se Offering. No a přesně o tom tu si hrajeme skladbu Hurry, Hurry.

0: jedno. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Reklama na Radio 1.
6: Dobré ráno. I v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.

ta parádní, svěží, velmi pozitivní písnička se jmenuje Francis Ford. A autorem je Nathan Jenkins, a.k.a. Bullion. Výborný producent, který chystá v září nový album, bude se

vydali poslední single od držitele ceny Grammy a taky bývalýho kytaristy kapely The Internet, Steve'a Lacyho. Jmenuje se Is It Cool? Dal se na ní poprvé dohromady s raperkou SZA. No a je to taky ochutnávka z jeho nadcházejícího alba, který se bude jmenovat Oh Yeah. A vyjde 26. července. No a můžeme se těšit třeba na feat od zpěvačky Eriky Badu.

No a možná jste zaznamenali nový album od téhle výborný americký zpěvačky a písničkářky, která se říká Kelela. To album vyšlo 15. července a jmenuje se New Avatar. Najdeme na něm taky úplně výborný featy, třeba jako na téhle písničce New Life Forms, kde můžeme slyšet americkou písničkářku Fouché. No ale jinak tam najdeme i třeba Pink Panthers. Celý tohle album velmi doporučuju. Myslím, že nás čeká Kelela.

0: got waiting for plots, but I know that I got this. See the ring that I'm ringing, and it's crown to the watch. See the ring that I'm rocking.
1: Digital.
2: Jedna reklama.
3: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
2: Jedna reklama.

0: posloucháte Radio 1, jak jinak. Tohle je americký rapper a písničkář, který se říká Dahi. Můžete ho znát z písniček třeba Kendricka Lamara nebo taky Drakea. Chystá nový album, na kterým budete moct slyšet Kendricka a nebo třeba Vince Staplese. No ale tohle je jeho nejnovější ochutnávka z toho nadcházejícího alba, jmenuje se Running. A na tu si pozval Donalda Glovera, a.k.a. Childish Gambino.
1: Kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. Kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. RockSpring.cz.
2: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

krátce před 10. hodinou raní. Já jsem si nedávno připomněla tuhle písničku, což je kolabo mý oblíbený švédský elektronický kapely Little Dragon a taky oblíbence Maca Millera. Písnička už z roku 2008.

tak, je to rok 2015, protože v roce 2018 už se bohužel Mac Miller nechtěně předávkoval a zemřel. Takže skladba The Festival, Rest in Peace.

0: Hola, Malcolm. Hey, man, it's Luis, man. I call him and tell you about the album. I listen. It's good. I need to tell you, man. I tell everyone to listen to the music, and it sound like they like it, man. It sound like they good. I tell my wife, I'm so proud of it. I tell my girlfriend, I'm so proud of it. And the album is good. It's so good. I cannot believe anyone can beat you. No one can beat you.
1: Reklama Rádia 1. Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje jí trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečení z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Reklama na Radio 1.

0: we just shake heads. You were just a copy, yeah, yeah, survey said. Pace yourself. The Waxter.
1: To byla ochutnávka z nového alba Wax Museum od mý milovaný americký rapperky Tierry Whack. Skladba Queen's Crown. Kdyby vás zajímalo, co si hrajeme, tak na stránkách Rádia 1. V sekci tracklisty.
2: Kulturní servis.
1: Nebo pod mým jménem Joffie najdete, co si od tý devátý raní hrajeme. Teďka už je za 15 sekund 10 hodin ráno. A to 15. července 2026 středa. Svátek mají Jindřichové, všem přejeme všechno nejhezčí. No a podíváme se spolu na festivaly a galerie, kam se můžete dneska vydat. Mezi festivaly tady máme třeba festival Za dveřmi, pražský festival pouličního divadla na výstavišti, Praha před Průmyslovým palácem a na Mariánském náměstí. Druhý festival Charivari, festivalové ozvěny v kinech Světozor, Aero a Přítomnost. Festival Landscape, multigenrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor Hradci Králové. Knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery.

Dneska do galerií, například Artoto galerie v Uhelném Mlýně. Vystavuje tam Timo, výstava s názvem Bude. Na Pražském hradě v Terezianském křídle v Jižních zahradách je Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Filipa Černého. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP, 230 let. V galerii DOX vystavuje Radka Bodzevič, výstava s názvem Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Rock Café, kolektiv autorů, výstava s názvem Wall of Hope. Dále tady máme Kunsthalle Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Kostka, Borsos Lörens, Spectre in the Wedge. Galerie Etc. Art,

flowers want to delay spring. A máme tady i další stránku, dneska je to velmi výživné, co se galerii týče. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo. Karpuchína galerie Natálie Pejchová a její výstava Stay in Touch. Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Biennale ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejtla v Lounech, František Kincl a výstava s názvem Tromel. Galerie C12, Michal Sinek a jeho After Image. Galerie Rudolfinum, Datas. The Data and the Sovereign. Ve Vile Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. V koleji 1 v Březnici je výstava Jaromíra 99. Trafo Galerie, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, světla, noci. No a na závěr tu máme novoměstskou radnici Zdeněk Mézl a výstava s názvem Odkaz starých mistrů. Tím ovšem kultura nekončí. U nás na Rádio 1 můžete od 18 hodin poslouchat pořad Spammers. V 19 hodin potom klasický pořad CD Nonstop, tentokrát s albem Sunny Day od Odd Beholder. 9 hodin večer potom pořad Zátiší a v 10 hodin pořad Soundbomb. Takže poslouchejte Rádio 1.

Alevia, londýnská undergroundová hudebnice, producentka, která vydala na konci června nový album, jmenuje se Zero. A my jsme si z něj hráli takovou nejvíc groovy skladbu Cairo FM. No a tohle je další trošku underground. Genesis of Usu.

Posloucháte Rádio 1. Máme 10 hodin a 18 minut. Tohle je DJ Stanley House Dance Mix písničky Chairman od skvělý nigerijský producentky a hlavně raperky Auntie Razor, kterou jste mohli slyšet, mám pocit, že je to asi 2 roky zpátky, co dělal Hard Noise Promotion ve Fuxu 2 Něg Něg Night. Což je skvělý ugandský label primárně elektronické scény, ale tam jsem právě byla na koncertu Auntie Razor a bylo to naprosto skvělý, hrozně energická žena. No teď na to koukáme, je to říjen roku 23.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
3: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
2: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
4: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: Andy.
13: Blbě?

Tohle je anonymní londýnská skupina, nebo spíš duo, který se říká Two Shell. V říjnu jim má být nový album, to se bude jmenovat Infinite Now.

a tohle je další písnička, kterou máme nasazenou mezi hudebníma novinkama. Skladba s názvem Aspiral. A je to spojení producenta z LA, který se říká Nick Leon, a kolumbijský producentky a zpěvačky, kterou můžete na tom songu slyšet.

Mimo jiné budete moct slyšet 21. června, což vychází na neděli. Aha, tak to už bylo, pardon, já jsem v červnu a on je červenec. Tak jste ji mohli slyšet 21. června.

0: Lála?
1: Ne, řekni máma.
0: Lála!
1: Tak řekni Radio 1.
0: Lála!

Skladba Only One, velmi euforická. Od producenta, který působí v New Yorku, původem je z bývalý Jugoslávie a říká si Bad Tuner.

Tohle je kompilační album, který se jmenuje 20 Years of Hot Tracks, který vyšlo nedávno při příležitosti 20 let tohle labelu z Manchesteru. Kurátoroval ho Eddie Leader, taktéž z Manchesteru, producent. No a my jsme si z téhle kompilačky hráli berlínskou producentku, která se říká Cynthia. Skladba se jmenovala Hot House. Jinak tam najdete třeba DJ Snakea nebo Black Loops a další skvělý producenty. No a tohle je taková lehce nezvyklá písnička od Dua Ratatat. Spoluprodukce je psaná i Ivexovi, což je ovšem pouze půlka tohoto dua. Neboli jeden z těch dvou producentů, který stojí za tímhle s tím duem Ratatat. Skladba se jmenuje Caroline.

si právě hrajeme Dark Wave, elektronický trio z Chicaga, který se říká Pixel Grip. No a tímhle, touhle remixovou písničkou, která vyšla v pátek, ohlásili nový remixový album, který se bude jmenovat Percepticide Remixes. No a budou to pouze remixové skladby z tohoto alba z roku 25, Percepticide, The Death of Reality. Tahle skladba se jmenuje Noise a zremixoval ji producent z Glasgow, který se říká Kabari.

No a tohle je další Dark Wave. Americká kapela Boy Harsher. Tohle je taková hodně nezvykle taneční skladba. Jmenuje se Motion. A je to první single z EPčka Country Girl. Country Girl. Není to úplně ta nejčerstvější skladba. Tou je skladba Jeans, kterou najdete na našich mezi našima hudebníma novinkama. Nicméně mně se do setu hodil víc tady tenhle ten tanečnější track Motion. No a kdyby vás zajímalo, co si od té devátý raní hrajeme, na stránkách Rádia 1 je k dispozici tracklist pod mým jménem Žofie. A nebo pište do chatu.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ptáš se vraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je malé.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
11: Reklama na Radio 1.

Jestli posloucháte moje směny často, nebo jste ji zkrátka už někdy slyšeli, tak určitě znáte tuhle londýnskou producentku, rádiovou DJku, vokalistku a určitě další věci, která se říká System Olympia. Tohle je její skladba Falling in Love at Vox Studios, kde můžete slyšet vokály další hudebnice z Londýna, která se říká Peanut.

CD Nonstop. Za Dream Popovým projektem od Be Holder najdeme už od polovičky minulé dekády švýcarskou zpěvačku a hudebnici Danielu Weinmann. Její třetí album Sunny Day vyšlo v roce 2021 na berlínské značce Sinbus. A vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

Tohle je asi 2 týdny starý track, který se jmenuje Reckoning. A je to docela nečekaná spolupráce od Johna Hopkinse a Imogen Heap, 2 anglických producentů. I když je vlastně spíš dost překvapivý, že tahle spolupráce nepřišla dřív, protože tyhle 2 jsou dlouholetí přátelé, kteří se potkali už ve svých teenage letech, kdy John Hopkins hrál v kapele Imogen Heap na jejich tour. Každopádně velmi našláplá spolupráce.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

0: americká elektronická producentka Caitlin Aurelia Smith. Druhý single GTP z nadcházejícího alba Ruin, It's Not Just Music. Taková kombinace breakbeatu, junglu a drum and bassu. A to všechno s jejíma vlastníma vokálama. Na Rádiu 1.
1: Bejt jednička je to jediný, druhý místo neexistuje. Druhý stojí za...

tady ty parádní bubínky, to je skladba Indigo Die od belgický kapely Stavros. Ovšem v remixu od mýho oblíbeného elektronického mága, který je z New Yorku a říká si Fotej.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1. www.panska7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panska7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Hip-hop camp je zpátky.
8: Stejná atmosféra, nový místo, Kosmo u Plzni.
7: Rap, DJing, b-boying.
8: Freddy Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
7: Dva dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
8: 21. a 22. srpna, Hip-Hop Camp Kosmo.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
10: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
12: Reklama na Radio 1. Come on, baby, light my fire.
13: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Radio 1?
12: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
13: Tak to je jiná. Hop.

Máme 11:30 dopoledne, vy posloucháte Radio 1. Teďka konkrétně je to duo Grand Brothers, jejich skladba Fable z posledního alba Elsewhere,

6. listopadu tady to duo připravuje remixový album tohle alba Elsewhere. Tohle je první single z tohle nadcházejícího alba od irského producenta Maxe Coopera, zremixovaná skladba Fable. A o další remixy na tomhle albu se postará třeba producent Koma nebo Ben Lucas Boysen. Nebo třeba Caitlin Aurelia Smith, kterou jsme si před chviličkou hráli. Takže to bude určitě stát za to.

Tohle je další můj velmi oblíbený producent. Libanonsko-australský producent DJ Pleat. Vydal na konci června nový album, jmenuje se Please a není až tak club ready jako ty jeho předchozí releasy. Nicméně velmi posluchačsky friendly. A my si hrajeme skladbu PA 700. No a za chviličku nás čeká kulturní servis.

11 hodin a 40 minut. To znamená jen a pouze kulturní servis pro středu 15.7. 2026.

A my se spolu podíváme na koncerty a tančírny, divadla a filmy, na které můžete zajít dneska do kina. V sekci koncerty a tančírny tady máme například Zach Pub v Plzni od 8 hodin večer, tam bude hrát Vltava. Jazz Doku od 9 hodin večer The Bad Plus. Klub 007 Strahov od 7 večer Lou Gevorkian. A v Rock Café od 7 hodin Eric Johnson. Bike Jesus, Meet Computer a Youngster Jack. Cargo Gallery, 7.30 večer, Paul Isaac a Nadav Tabak. Energy Pub, Riegerovy sady od 19 hodin a 15 minut, Michal Hrůza a kapela Hrůzy. No a to nejlepší nakonec, dnes ve Fóru Karlín můžete slyšet od 8 hodin večer legendární kapelu Kraftwerk. Na divadla v Městské knihovně v Praze je od 4:30 odpoledne za dveřmi VOS

Závěrečná sekce filmy v letním kině Gabriel Loci od 9:45 večer Duch. V letním kině Dlabačov od 9:45 večer Velký šéf. V letním kině v klubovně Povaleč od 9:00 večer Nahoře nebe v dolině já. Kino Dlabačov 18:30 Pozvání a ve 20:30 Zrozen z temnoty. Edison Film Hub od 7:00 večer Trochu života a v 9:00 večer potom Zrozen z temnoty. Kino Pilotů 20:40 Ďábel nosí Pradu 2 a v 9:00 večer potom film Mouchy. No a co dále můžete slyšet u nás na Rádiu 1 od 18:00 pořad Spammers. 19:00 potom CD Nonstop, tentokrát s albem Sunny Day od Pod Beholder. Ve 21:00 pořad Zátiší, v 10:00 potom pořad Soundbomb.

Nejmilovanější elektronický producent Kieran Hebdan, a.k.a. Fortet. A.k.a. KH. A další pseudonymy, například ten, který si hrajeme zrovna teďka, ale ten vám bohužel nepřečtu, protože jsou to pouze symboly a takový hieroglyfy a tak dále. A to jak název jeho pseudonymu, tak tohle novýho alba, který pár dní zpátky vyšlo. A samozřejmě i ty písničky, takže kdyby vás zajímalo, co si hrajeme, najdete to v mým tracklistu, který už brzo bude kompletní, protože za 15 minut už mě vystřídá David Pomaháč.

další moc pěkná kombinace. Nový track Fire on the Water od Bonobo a pakistánský zpěvačky narozený v Saudské Arábii, která se jmenuje Aruj Aftab. Mohli jste ji slyšet v rámci Prague Sounds Festivalu ve velkém sále Lucerny v listopadu loňského roku. Byl to skvělý koncert. Dokonce nám servírovala whisky, prej, aby jsme tu její hudbu zvládli. Což samozřejmě vůbec nebylo třeba. Ale možná to ten zážitek trošku vylepšilo. Tak já už se s váma pomalu rozloučím a uslyšíme se zase v mým klasickým vysílacím čase, což je pondělí od 9 do 12. Čeká vás ještě téměř 7-minutový track od Alva Noto. Na stránkách Rádia 1 už kompletní tracklist a případně i odkaz na playlist, kam dávám všechny písničky z letošního vysílání. Tak se mějte, čau!

0: Rádia 1.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Zdar, tak co včera?
8: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
7: A přes co máš televizi?
8: No normálně, přes anténu.
7: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
8: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
7: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. SledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
9: Reklama na Rádio 1.

Krásné středeční poledne vám od mikrofonu Rádia 1 přeje David Pomahač. Přede mnou jste měli krásný výběr Žofie a doufám, že se vám bude líbit i ten můj dnešní. A dneska nás čeká třeba ve 14 hodin rozhovor s Janem Jílkem o letní filmové škole. A teď už se vrátíme zpátky k Tata Boys a Novému člověku, pak Marie Kyšlovsky a Střední vlny.

0: Zahraj si minigolf!
1: Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grand finále s galašou mu budou moderovat bratři v triku.
4: Jo, kámo, 18. ročník festivalu pouličního divadla za dveřmi. 14. až 19. července na výstavišti Praha před průmyslovým palácem a v centru na Mariánském náměstí. Vstup volný. Program na zadezmi.cz
5: a mediálním partnerem Rádio 1, ne?
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem?
11: Přestaň! Je mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz
14: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, dohrána nám Táňa Lvovská a teď už novinka od Phoebe Bridgers Lost Boys. A ještě předtím jste samozřejmě slyšeli Střední vlny a jejich skladbu Poslední dny z alba A/B, které vyšlo i na magnetofonové kazetě a je stále k dostání, tak si ji pořiďte.

Kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Why can't I be you? Se ptají The Cure, kteří jak na slovenské pohodě, tak teďka na posledních třech koncertech za sebou v Berlíně dokázali, v jak obrovské jsou formě, a to i přesto, že Berlíně chyběl jejich baskytarista Simon Gallup kvůli nemoci, kterého a ovšem ale úplně bez problémů nahradil jeho syn a člen současné živé kapely Eden Gallup. Teď už Editors, Smokers Outside the Hospital Doors, potom Warpaint a jejich hitovka Champion v High remixu, anebo Pulp, This is Hardcore. A vy posloucháte Rádio 1.

0: Rádia 1.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje jí trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Reklama na Radio 1.
11: Pomalu se nám na Rádio 1 blíží 13. hodina a to je čas královské disciplíny moderátorů Rádia 1, kterou je kulturní servis. Ale ještě předtím stihneme dvě písničky. Tohle je Emma Ruth Randall a skladba Powerless a potom si dáme Ezru Furman a single One Hand Free.

Ano, je to tady, je 13 hodin a mám tu pro vás kulturní servis s rubrikami Festivaly, galerie a samozřejmě program Rádia 1. Dneska je středa 15. července, svátek mají Jindřichové, tak máváme a přejeme všechno nejlepší. Tak pojďme na ty festivaly. Máme tu první a ten se jmenuje Za dveřmi a je to Pražský festival pouličního divadla na výstavišti Praha před Průmyslovým palácem a na Mariánském náměstí. Pak je tu festival Šarivary, festivalové ozvěny v kinech Světozor, Aero a Přítomnost. Festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. A pak je tu poslední položka festivalu a to je festival Knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery. A teď pojďme na ty galerie kamenné. Artoto galerie v Uhelném mlýně, Timo Bude, Pražský hrad, Terezianské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Filipa Černého. Národní galerie Praha, veletržní palác NGP 230 let. V Doxu Radka Bodevič Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Rockafé, kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, chata, fenomén ve městě, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Kostka, Boroš Lorenz, Spectre in the Wedge. Galerie Etc. Art, Jan Ambrus, o kresbě. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo. Karpuchina galerie Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincl, Troml. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět od vedle. V koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99. Trafo Gallery, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. Novoměstská radnice, Zdeněk Mézl, Odkaz starých mistrů. Na Rádiu 1 se můžete těšit od 15 hodin na Klárku Nemravovou, 18 hodin pořad Spamers, 19 hodin CD nonstop, dneska od Beholder a deska Sunny Day, 9 večer Zátiší a v 10 večer pořad Soundbomb. A pokud hledáte podrobnosti, skočte na www.radio1.cz. A my si teď dopřejeme vzpomínku na fantastický koncert Baxter Dureyho, který proběhl v červnu, začátkem června v Roxy. Takže Baxter Durey, Return of the Sharpheads.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

Posloucháte Rádio 1. Před chviličkou jsme slyšeli Magdalenu Bay a nebo Likely a teď už se rozjíždí aparát ve spolupráci se Soap & Skin a je to Siren Edit. Písně Goodbye.

So what are you doing here?

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Ukulele festival letos naposledy. Xindle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Hip-hop camp je zpátky.
6: Stejná atmosféra, nový místo, Kosmo u Plzni.
5: Rap, DJing, b-boying.
6: Freddie Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
5: 2 dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
6: 21. a 22. srpna Hip-hop camp Kosmo.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Reklama na Radio 1.
10: Posloucháte Radio 1 a teď tu pro vás mám jednu pozvánku na dnešní večer, protože ve Foru Karlín dnes vystoupí legenda elektronické hudby, skupina Kraftwerk, a my si dáme píseň z alba Tour de France, protože Tour de France právě probíhá. A tak tady je aerodynamik a vy, co jezdíte na bicyklu, víte moc dobře, jak je aerodynamika důležitá. Takže dneska večer se uvidíme na Kraftwerk.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Za první novinkou stojí nezdolný power couple. Spojili se totiž Imogen Heap a John Hopkins. Máme tu společnou skladbu s názvem Reckoning. Druhou novinku přinese New Yorkský Black Marble. Jim Carroll, New Year. A svou malou ještěrku nám představí producent Tennyson, Little Lizard, Smiley. Nechybí taky Tropics Temporal Sequence, novinka číslo 3. A na závěr si dáme ještě něco z nové desky od Ports of Canada, a to konkrétně skladbu s názvem Father and Son. Při vylosování hlasující obdrží lístky na Czech Ukulele Festival, který se koná od 25. do 26. července v pivovaru v Úněticích u Prahy. Vystoupí zde například Larissa Leaves, Calico či Web Taggart Duo.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
3: Tak jste slyšeli přehled novinek v Hitparádě Rádia 1 a my si zahrajeme píseň Father and Son od Boards of Canada. Pak se můžete těšit na Charlotte Gainsbourg, Blurry Moon a do druhé hodiny, než přijde Jan Jílek z letní filmové školy a bude nám povídat o letošním ročníku, tak ještě uslyšíte Květach samotu anebo novinku od PJ Harvey Voyager. Tak teď už Boards of Canada.

I love the lower. Or I love any physical being.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panska7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Přijď se hýbat. Tanec, divadlo, akrobacie, práce s hlasem nebo improvizace. To je festival Žižkostel v pohybu. Od 20. do 24. července ve velkém sále Žižkostela. Desítky lekcí pro dospělé i rodiče s dětmi se špičkovými lektory. Více dozvíš na webu žižkostel.cz.
8: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
10: Grape Festival pozýva do Grape Zoo! Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
11: Reklama na Rádio 1.
12: Jak jsem avizoval, tak na Rádiu 1 teď uslyšíte Květach a její píseň Samotu. A pak PJ Harvey a její nový singl Voyager.

0: Posloucháte Rádio 1, tohle je PJ Harvey, její novinka, která se jmenuje Voyager. A se mnou ve studiu už sedí Jan Jílek z letní filmové školy. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: A my si budeme povídat samozřejmě o letošním ročníku, který proběhne od 24. do 30. července v Uherském Hradišti. My jsme spolu měli to štěstí letos už mluvit, když jste tady propagoval film, a to jste tak vlastně obecně nastínil, v jaké fázi jsou přípravy na letní filmovou školu. Tak nám to teďka přibližte. Teďka už to asi je téměř všechno hotovo, že?
1: No, hotovo není, ale samozřejmě to ta finální fáze už teďka, kdy už jako dolaďujeme poslední věci a hodně teď je to na naší produkci, která už je, má invazi do Uherského Hradiště a vlastně začnou chystat už ty prostory a filmové sály a všechno, takže je to teďka ta finální poslední fáze, no.
0: My jsme si tady ještě předtím, než jsme zašli do éteru, povídali o doprovodném programu, tak můžeme začít takhle vlastně odzadu skoro, protože my si tady pod rozhovorem budeme hrát Atenu Chlebovou, Fulcruma nebo Bert & Friends, což jsou kapely, které v rámci doprovodného hudebního programu zahrají, ale vy v tomhletom hudebním programu máte letos novinku.
1: Ano, máme novinku. Ještě jenom na začátek řeknu, že ten doprovodný program je pro nás velmi důležitý a myslím, že tvoří hodně takovou tu jako atmosféru, to, co souvisí s tím názvem letní, nebo s tím slovem letní, vlastně z toho názvu letní filmová škola. A i třeba teď máme síť s ostatními, s některými dalšími evropskými festivaly archivního filmu a tam se čistě věnují těm filmovým projekcím. Prakticky u nás ten doprovodný program je obří a velmi různorodý a je to velmi specifické a velmi důležité pro filmovku, stejně tak jako vlastně ten velmi rozsáhlý program odborný. Co se týče té hudební novinky, tak to je taková vlastně minisekce nebo série koncertů Planeta Mír, kterou jsme nějakým způsobem vytvořili s marketingovou ředitelkou Silví Suchnovou a s publicistkou Kristinou Kratochvílovou a chtěli jsme do, myslím, že můžeme říct velmi známého, slavného kultovního prostoru klubu Mír dostat nové kapely, nebo kapely ne úplně nové, ale ty, které nás bavily nejvíc v tom posledním roce, ale měl by to být, bude to takový komplexní program, to znamená nejenom koncerty Fulcruma, Pasti, Gufrau, Atény Chlebové, ale vlastně byla i výzva Stadika, kde jsme hledali předkapely dvě Stadika, to znamená z Hradiště a přilehlých regionů. A Kristina Kratochvíla zároveň bude mít i talks vlastně, jak s Fulcrumem, tak s Gufrau, tak s Pastí, diskuzi na témata, která se pojí s nimi jako s interprety. Takže to bude velmi zajímavý, taky komplexní program, především pro mladé publikum.
0: Mě před chviličkou, než jste přišel, přistála vaše nová dnešní tisková zpráva, která je uvedena tím, jaký film filmovou školu letos zakončí. A to bude film Pramen, ve kterém hraje Anna Geislerová. A ta i převezme nějakou cenu.
1: Ano, bude laureátkou výroční ceny ČFK, ti laureáti budou celkem čtyři, naši vzácní hosté, ale vlastně volba na Pramen padla i především z tohohle důvodu, že jsme chtěli, kromě toho, že zahrajeme Pějme píseň do hola, což je v podstatě první film, ve kterém nějakým způsobem se ukázala ve větší roli na plátně, který inicioval tu její hereckou kariéru přebohatou a velmi důležitou pro český film. Je to vlastně Anna Geislerová jednou z personifikací to současné české kinematografie. Tak kromě toho prvního filmu, potom vlastně máme v programu ještě dokument Vědeci tuše, který je velmi osobní, rodinný, točilo Ester Geislerová, je to vlastně o jejich otci, japonologovi Petru Geislerovi. A máme potom vlastně ten poslední, zatím nejnovější film, který byl premiérovaný na Karlovarském festivalu, film Ivana Ostrochovského Pramen, který se dotýká takové bolestné kapitoly slovenských dějin novodobých a to bylo vlastně nucené sterilizace Rómek tam vlastně na tom východním Slovensku, nebo na tom jižním Slovensku. Takže je to taky velmi důležitý a velmi dobrý film a myslím, že bude důstojným zakončením letní filmové školy s tím, že ještě Anně Geislerové předáme tu výroční cenu.
0: Další velkou věcí z mého pohledu je to, že budete na filmové škole slavit sté výročí od narození Andreje Vajdy. Co uvidíme od něj?
1: Tak ten program nebude tak rozsáhlý filmově, protože my jsme Vajdovu retrospektivu dělali nedávno, ale zahrajeme v rámci z jedné sekce vlastně zahrajeme jeho kanály, které jsou naprosto zase důležité, velmi zásadní pro historii polské kinematografie a potom bude ještě speciální výstava.
0: A vy budete slavit ještě s dalšími umělci. Je to tak?
1: Mm-hmm.
0: Je tam Libuše Jarcoviáková?
1: Libušercoviaková, ano, tam bude, to vlastně bude součástí programu a výstavy, která je věnovaná a takový velmi komplexní program, kde ta výstava je jedno ze součástí, ale je to ta sekce Kdo když ne, kde vlastně pátráme po těch největších a nejzajímavějších osobnostech historie českého filmu. Tak letos to bude Kdo když ne, Ester Krumbachová, takže budeme se věnovat kostýmní výtvarnici, režisérce a vlastně velké osobnosti, která stála v pozadí řady děl československé nové vlny, těch zásadních jako Démanty noci nebo Oslavnosti a hostech, ale spolupracovala i se staršími režiséry, třeba s Otakarem Vávrou na Kladivu na Čarodějnice. A ten její program bude specifický v tom, ten filmový program, že budeme to hrát nejenom v těch klasických sálech filmovkových v kinech, ale vlastně každý den i v letním kině na Smetanových sadech bude výběr, takže ty filmy budou rozdělené do těch dvou prostorů a bude to velmi rozsáhlá a detailní retrospektiva.
0: Tak pojďme teďka k tomu nejdůležitějšímu, a to je program letní filmové školy. Co byste doporučil a jak to máte vlastně rozdělené tematicky?
1: Tak my už dlouhou řadu let máme takovou tu základní strukturu, která se dá velmi jednoduše popsat jako blok sekce film. To znamená, jednotlivé filmy jsou součástí sekcí a ty sekce jsou součástí jednotlivých bloků. A ty hlavní bloky jsou historie, současnost, Československo a hosté a pak ČFK uvádí. A každý ten blok pak je naplněn tedy těmi jednotlivými sekcemi. Z těch historických věcí určitě musím zmínit němý film s živou hudbou, každoročně velmi populární sekce, letos věnovaná německým filmům Ernsta Lubitsche, kde budou taky velmi zajímavé hudební doprovody od dramaturga Davida Čajčíka, třeba Pivoňka a další. Určitě americký nezávislý film filmové čítance, kde si znovu připomeneme na velkém plátně tu nezávislou americkou vlastně tvorbu, která vytvořila velmi silnou alternativu k oficiálnímu Hollywoodu na konci 80. let a v průběhu let 90. Takže filmy jako Sex, lži a video Stevena Soderbergha, Jednej správně Spike Leeho nebo třeba Ghost Dog, Cesta samuraje Jima Jarmuše. Z hlediska té současnosti tak určitě vlastně pokračujeme druhým rokem. Měli jsme několik let sekci teda festivalis, kdy jsme představovali vždycky kinematografy nějaké vybrané země a loni jsme to rozšířili na celý kontinent, na africký kontinent a ukázali jsme výběr současných vlastně afrických festivalových takových exportních filmů, ale já jsem těch filmů viděl tolik, že mi to bylo líto a říkal jsem si, že jako když je to celý kontinent, takže by to snad sneslo ještě druhý rok pokračování té sekce, takže bude vlastně druhý díl Continents Festivalis s novými africkými filmy. A k tomu vlastně bude i vázaný host Ramatatoula Yessi, senegalsko-francouzská režisérka, která osobně v Hradišti představí svoje tři filmy.
0: Jak byste pozval někoho do Uherského Hradiště, kdo tam třeba ještě nikdy nebyl? Nebo na co byste ho nalákal?
1: Letní filmová škola neboli filmovka je bezesporu jeden z největších českých filmových festivalů. Je specifický tím, že hrajeme filmy vlastně z průběhu celé historie kinematografie od těch úplně nejnovějších, jako třeba Pramen, až po ty němé filmy, jako třeba filmy Ernsta Lubitsche. Nehrajeme, vlastně v programu neexistuje film, který by byl promítán jenom tak. Každý ten film má kontext, buď to vlastně úvodem, ty lektorské úvody jsou velmi tradiční pro letní filmovou školu, a nebo je tam vlastně host a tím pádem není úvod, ale diskuze po filmu. Takže diváci se můžou dozvědět celou řadu zajímavých informací ke každému z těch filmů. A zároveň ale je to festival, který nerezignuje ani na tu atmosféru a to, co vlastně Hradiště dělá Hradištěm, Slovácko dělá Slováckem a tak dále. Takže možná nejjednodušší je vlastně rozložit ten název samotný. Letní filmová škola. Léto je to Hradiště, to celé milie, to, že musíte třeba z Prahy podniknout docela dlouhou cestu, ale ocitnete se pak úplně v jiném prostoru. Filmová je ten filmový program, o kterém jsme mluvili, a škola je ten kontext. To znamená úvody, diskuze po filmech, ale nejenom to, ale vlastně ještě ten celý odborný program, který je plný masterclassů, workshopů, panelových diskuzí a tak dále. Takže to vlastně ten odborný program ještě rozšiřuje ten kontext.
0: Dokážete vy si užít tu filmovou školu?

0: nějakým způsobem užít a procítit to, sbírat zároveň rovnou zpětnou vazbu a tak dále, protože kdyby to byla jenom nějaká povinnost nebo nějaká jako jízda, která prostě, že člověk má klapky na očích a nevidí nic, tak by to asi nemělo smysl úplně.
1: Máte velmi silnou sekci jako českých filmů. Jak je podle vás na tom český film dneska? V jaký kondici?
0: Já myslím, že se to velmi zlepšuje, protože to vidíme z jiného kontextu, když třeba jezdíme na Berlinále nebo na další festivaly, kde se snažíme nakupovat filmy, když jsme jako ČFK malý distributor, tak pořád nakupujeme a ty české filmy jsou daleko více vidět vlastně v tom světovém kontextu, co se týče recenzí v prestižních časopisech, co se týče toho, že mají ty sales agenty z různých zemí, ty mezinárodní prodejce, kteří je prodávají dál, že vlastně se objevují v těch oficiálních sekcích těch festivalů, takže česká kinematografie je daleko více a více vidět. A myslím, že ta vlna teďka docela není ještě úplně na maximu, ale docela se zvedá a je dobré vlastně ji držet, protože potom vždycky se to jako převalí a převalí se zase ten zájem na nějaké jiné teritorium, ten světový, takže teďka myslím, ta Česká republika velmi stoupá a je potřeba předávat i další a další zářezy, to znamená další a další umístění v těch oficiálních programech a sekcích a případně další a další ceny.
1: My budeme muset pomalu končit, ale ještě mi zkuste říct nějaké tipy, které by mohl divák třeba minout, protože to nejsou úplně filmy jako známé, tak jestli tam je něco, nějaký skrytý poklad, který můžou diváci objevit.
0: Je tam toho strašně moc, samozřejmě tam, my jsme tady zmínili pár sekcí, těch sekcí je daleko více a i třeba v sekcích, které jsou velmi populární, jako východní přísliby, tak jsou skryté perly, skryté klenoty, takže tam je toho celá řada, ale napadá mě ještě jiná věc a to je Michel Ocelot, jeden z našich zahraničních hostů a to je vlastně velmi netypický host pro nás, protože my se primárně nevěnujeme animovanému filmu, ale je to světově uznávaný animátor, který vlastně tvoří filmy tou ploškovou animací, ještě jako vlastně 2D, když to pak dodělá v počítači, ale má takový velmi specifický svůj rozpoznatelný styl a vlastně tvoří takové mýtické, archetypální, pohádkové příběhy a pro nás to bude velmi speciální, specifická zkušenost. Michel Ocelot bude mít i vlastně workshop pro děti a takový jako komplexní program a bude to něco, co jsme nikdy neměli a vlastně já se na to velmi těším. Máme dospělé publikum logicky na Letní filmové škole, tak jsem velmi zvědav, jak ty jeho filmy budou fungovat vlastně u našeho dospělého publika, protože si myslím, že ten potenciál mají a že jsou tak jako esteticky výrazné a specifické a tak vlastně nejenom pohádkové, jakoby dětsky pohádkové, ale fakt jako existenciálně archetypální něčím, když to tak řeknu, takže by to mohlo dobře fungovat a to je taková velmi specifická věc a host, na kterého se těšíme.
1: Tak pojďme nakonec ještě zopakovat to, co je podle vás nejdůležitější, aby posluchači Rádia 1 věděli, než se na filmovou školu vypraví.
0: Tak akreditace jsou v prodeji, takže každý na našem webu www.lfš.cz si může koupit akreditaci podle svého gusta. A začínáme v pátek 24.7. ve 12 hodin. Hned na začátek v tom hlavním kině festivalovém v kině Hvězda máme jednu právě z těch českých pecek té letošní sezóny a to je film Šimona Holého Čika Čeka. Takže kdo si pospíší, tak bude moct vidět vlastně hned jako první film, svůj filmovkový, tento atraktivní nový český snímek. A končíme vlastně potom až ve čtvrtek 29.7., kdy 30.7., kdy budou ještě bonusové projekce a v programu teďka dělali jsme vlastně to nasazení a celý ten festivalový systém, tak máme asi snad 410 položek programových, takže tam si snad vybere opravdu každý.
1: Tak jo, já děkuji Janu Jílkovi, že se s námi podělil o to, jaká bude letošní filmová škola a přeju, ať si co nejvíc užijete.
0: Tak děkuji za pozvání.

0: si minigolf!
1: Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letnikinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: V Planéu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planéo.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Reklama na Radio 1.

0: тому що...
1: Так, це... можу з'їзд. Та коза мені, почекайте. Та коза уж мене послуха. Nebo jak?
0: No, jako, a, jako, že si stěžuje, jako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
0: tak
1: to bude, jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak, to je všechno.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Marie Kešovsky. Jmenuje se Jsou dny.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repetefest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Taige.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Seznam novinek ve Velké sedmě právě dozněl a já z nich pro dnešek vybírám píseň Zem od kapely Stratopilot.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Stále posloucháte Rádio 1. Vedle mě ve studiu se už na vás pilně připravuje Klárka Nemravová, která od 15 hodin vám připraví svoji selekci. A já se musím rozloučit. Za chvilku je konec mojí směny a já vám teďka dám tři věci, na které bych šel, kdybych býval mohl být na festivalu Cars of Ostrava. První je Lord, tohle je Favorite Daughter, pak bych se šel podívat na Alice in Wonderland, protože mě zajímá, jak to vypadá živě. A pak bych jistě šel na Mobiho, tak si dáme jeho skladbu Rescue Me. Můj tracklist už visí na stránkách Rádia 1, tak si ho můžete prohlédnout. Mějte se moc hezky, uslyšíme se v neděli v poledním klidu. A od mikrofonu Rádia 1 se loučí David Pomáč.

0: Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Wi-Fi člen, Napoli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Bifič ven, Napoli.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně, přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Reklama na Radio 1. Come on baby, light my fire.
9: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Radio 1?
8: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
9: Tak to je jiná. Hop.

13 hodin, 3 minuty, posloucháte Rádio 1, frekvenci 91,9 v Praze, 97,5 v Plzni, 98,7 v Liberci a 100,2 v Českých Budějovicích. Nebo mezinárodně přes naše stránky www.radio1.cz nebo celorepublikově přes DAB vysílání. No a krásný zbytek odpoledne vám přeje Klára Nemrovová. Dneska máme středu 15. července roku 2026. No a já tu budu až do 16 hodin, kdy mě vystřídá pořad Spammers a do té doby vás čeká ještě jedna soutěž. Kulturní servis. No a nějaké nové, ale ty ověřené hity. Takže ještě jednou příjemný poslech.

tahle spolupráce mi udělala velikou radost. John Hopkins a Imogen Heap. Kdysi zpěvačka z kapely Fru Fru a Single Reckoning, taky novinka nasazená do naší hitparády. No a jinak, jak mě David upozornil, tak tady budu až do 18. hodiny. Opět se stalo, kdy se mi v hlavě srazila šestka s osmnáctkou. A stala se z toho 16. hodina.

0: Kamarádia 1.
1: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje jí trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti.

0: Prezent Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Dohrál nám Pete Tong, Mo Black, Maxoty a Monolink, skladba Apocalypse. A ještě předtím jste slyšeli skladbu Fortet a variaci na píseň Into Dust, původně od Maisie Star. No a tohle je nový single od Om Square, Hidden in the Rhythm. No a Om Square úplně nejblíž asi budete moci vidět na Popmese na začátku srpna.

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

Šesté místo Velké sedmi ze včerejšího večera skladba Ethereo od Sonorityho ve spolupráci s Avaly. Nám právě dohrává na Rádiu 1. No a v letní náladě ještě budeme pokračovat a dáme si skladbu After Sun od Arms and Sleepers.

0: Soutěž Rádia 1.
1: A máme tady slibovanou soutěž. Již devátý týden pokračuje soutěžní speciál Kulturní léto. Tentokrát s 52. ročníkem festivalu Letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival Srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrčí delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benčí, z Cirkla Putika, Gofrau, Past anebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze cymbálovky a letní kina. Více na LFS.cz. No a vy v této soutěži můžete vyhrát dvakrát dvoudenní akreditaci na filmovku a festivalový merch, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, podložku pod myš od Connected, karty, plakáty a hru od Pjatníka, voucher v hodnotě 1000 korun do Galerie Panská v Českých Budějovicích a knihu od nakladatelství Slovart. No a otázka zní: Letní filmová škola tradičně spolupracuje se studentstvem v rámci sekce Fresh. Jaké je tentokrát ústřední téma tohoto celku? Za A ekologie, za B rodina, za C globalizace. Já ještě jednou zopakuju. Letní filmová škola tradičně spolupracuje se studentstvem v rámci sekce Fresh. Jaké je tentokrát ústřední téma tohoto celku? Za A ekologie, za B rodina, za C globalizace. Volat můžete teď na číslo 210 323 919. Ještě jednou zopakuju číslo 210 323 919. Pokud správně odpovíte, ty úžasné ceny jsou vaše. Haló, Radio 1?
2: Ahoj, tady Jakub.
1: Ahoj, ahoj.
2: Tak já bych řekl, je to rodina.
1: Tak já ti gratuluju. Já ti gratuluju, právě jsi získal naprosto úžasné ceny, včetně teda dvoudenní akreditace na filmovku, tak si moc užij. Jo?
2: Super, těším se.
1: A ještě nezavěšu, já ti řeknu, jak se to všechno, jak Jasně. se k tomu dostaneš, jo? A díky za zavolání.
2: Okay, díky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panska7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Ukulele festival letos naposledy. Xindl X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na site-specific operu Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
11: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Za první novinkou stojí nezdolný power couple. Spojili se totiž Imogen Heap a John Hopkins. Máme tu společnou skladbu s názvem Reckoning. Druhou novinku přinese New Yorkský Black Marble. Jim Carroll, New Year. A svou malou ještěrku nám představí producent Tennyson, Little Lizard, Smiley. Nechybí taky Tropics Temporal Sequence, novinka číslo 3. A na závěr si dáme ještě něco z nové desky od Ports of Canada, a to konkrétně skladbu s názvem Father and Son. Při vylosování hlasující obdrží lístky na Czech Ukulele Festival, který se koná od 25. do 26. července v pivovaru v Úněticích u Prahy. Vystoupí zde například Larissa Leaves, Kaliko či Web Taggart Duo.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Britská kapela Dry Cleaning, která letos vydala desku Secret Love, to byla skladba My Soul Half Pint. No a But Whole Silver Surfers taky vydali novou desku. Ta se zase jmenuje After the Astronaut a toto je skladba They Came In na Rádiu 1.

16:16 je čas na kulturní servis Rádia 1. Čas na reprízu druhé části. Takže kam můžete za koncertem a kde můžete tančit, Zachspav v Plzni. Tam dneska vystoupí kapela Vltava od 20 hodin. V Jazz Doku zahraje The Bad Plus od 21 hodin. Na sedmičce na Strahově vystoupí Lou Gevorkian. Od 19 hodin v Rock Café bude hrát Eric Johnson. Od 19 hodin v Bike Jesus dneska vystoupí Meat Computer a Youngster Jack. V Cargo Gallery dneska od 19

20 budou hrát Paul Isaac a Nadav Tabak. V Energy pubu Rígrovy sady, tam dneska od 19.15 proběhne koncert Michala Hrůzy a kapely Hrůzy. A ve Fóru Karlín dneska Kraftwerk. Z divadel tu máme Městská knihovna v Praze, kde od 16.30 proběhne za dveřmi Vossa Theatre Bez tíže na cestě. A pak tu máme kina, letní kino Gabriel Loci dneska uvádí ve 21.15 film Duch, letní kino Dlabačov, v 21.15 film Velký šéf, letní kino v klubovně Povaleč uvede film Nahoře nebe v dolině já. Od 21 hodin kino Dlabačov uvádí v 18.30 Pozvání a ve 20.30 Zrozen z temnoty. Edison Film Hub dneska uvádí v 19 hodin film Trochu života a v 21 hodin film Zrozen z temnoty a v kině Pilotů můžete dneska vidět od 20.40 Ďábel nosí Prádu 2 a v 21 hodin film Mouchy. A zůstanete-li věrní poslechu Rádia 1, tak v 18 hodin uslyšíte pořad Spammers. V 19 hodin v rámci CD Nonstop dneska desku Sunny Day od Odd Beholder. V 21 hodin uslyšíte Zátiší a v 21 hodin Soundbomb.

0: mejor porque yo sueno.
1: Primo, ¿qué dice este deporte frástico? ¿Eso qué es, gallego, catalán?
2: Yo no entiendo nada, saca el Duolingo.
1: ¿Duolingo eso qué es? ¿Para la Play 2 o la 3?
2: O para la drinka, yo qué sé, hermano.
3: Reklama Rádia 1.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Grape Festival pozývá do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Nežději, už tam budem?
11: Přestaň! Štěl mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Reklama na Radio 1.

Tak to byly Huntitudes a skladba Castlevania z desky Boys Cry 2, která vyšla letos. Následuje novinka od Chelsea Wolf, Death is not the end. No a Chelsea Wolf přijede zahrát do Prahy, vystoupí 5. prosince v divadle Archa.

0: Kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

nemůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou vejplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stejné.

0: práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!
1: Druhé místo velké se mi ze včerejšího večera. Vemte to za mě od Pasti. A rovnou si dáme i jedničku a tam skončila skladba Pozvimaně prýdem od Katarzie.

0: Maciore, je tvoj svet faký. Stačí subas, bullshit a fet. Im stačí kopák, prišli sa užrať. Im stačí fet. Bridge boy, poza. Si HM-ko hudby.
1: Veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlo vyvarí.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sem perí.
0: Girl, predlžené vlasy z ruských. Panín pod obočím biky. Perí na kačičku, semenu z lososa. Bubli na potok, zestá.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphoneu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Cara Delevingne, modelka a hračka, letos vydala 3 singly už. Tento se jmenuje Out of My Head a právě dohrál na rádiu 1. Před Cara Delevingne jsme si pouštili Young Gods a skladbu Hey Amour a ještě předtím se mi tam vešel Young Blood a skladba Monday Murder, tohle už je Jack White a skladba G.O.D. and the Broken Ribs.

0: Zahraj si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Drahokejt. Existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meet Factory. Více info na meetfactory.cz.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: V Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Reklama na Radio 1.

0: Purple Sparks.
1: Vydalalo ni snad asi 150. album. Teda určitě ne 150. ale prostě mají jich na svém kontě strašně moc. To je poslední s názvem Mad z loňského roku a skladba Drowned in a Sea of Tears. Před Sparks jste slyšeli skladbu Sky Feathers od Vaška Havelky, ta vyšla letos, no a předtím to byla pozvánka na koncert na Áně z Obel, která zahraje v Arše Plus 31. července. My jsme si hráli skladbu Familiar z její desky Citizen of Glass z roku 2016. A to už je novinka od kapely Keep Shelley Nathans, skladba In the Shadow.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Hip-hop camp je zpátky.
4: Stejná atmosféra.

0: Sféra, Nový místo, Kosmo u Plzni.
1: Rap, DJing, B-boying.
0: Freddy Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
1: Dva dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
0: 21. a 22. srpna, Hip-Hop Camp, Kosmo.
2: Mobil, mega sleva. Kávovar, mega sleva. A vy váš, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Reklama na Radio 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Marie Kešovsky. Jmenuje se Jsou dny.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repetefest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Taige.

17 hodin 34 minuty posloucháte Rádio 1. Toto je holandský DJ a producent jménem Lensman a skladba Last Day on Earth z B strana singlu Bright Lights. No bohužel Lensman nás teď 11. července opustil po dlouhé rakovině ledvin. Bylo mu teprve 47, tak to je velká škoda. No a teď novinka od jiného DJ, původem z Belgie, ovšem usazeného na Novém Zélandě. Alex Perez a nový single jménem Reminis.

0: jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
0: Jedna reklama.

Loňský single Moons and Anything od Ecstasy of Saint Therese se právě dohrává na Rádiu 1. Následovat bude novinka z kuchyně Scotta Hansena alias Tajka. Hudebník a producent ze San Francisca, který teďko 1. července vydal nový single Another Wave, na kterém spolupracuje se zpěvačkou C. Lemon. Ta zase pobíhá v Seattlu.

CD Nonstop. Za dream popovým projektem Orby Holder najdeme už od polovičky minulé dekády švýcarskou zpěvačkou a hudebnici Danielu Weinmann. Její třetí album Sunny Day vyšlo v roce 2021 na berlínské značce Synbus. A vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Ano, ano, závěr, prach z posta, popija. Letošní single od Disclosure se jmenuje The Sun Comes Up Tremendous. A já mám dneska teda echt pop letní náladu, myslím. Nicméně, můj playlist vám k dispozici na stránkách Rádia 1. Moje jméno je Klára Nemrová. V tuto chvíli se s váma loučím. Mějte se moc krásně. Budu se těšit na slyšenou zase ve středu za 14 dní v 15 hodin. Do té doby se samozřejmě opatrujte a buďte zdraví. A poslední věc, kterou vám dneska pustím, se jmenuje How Will I Know. Je z dílny Erika Lutrela a zpívá v ní Lajetý. Tak čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panska7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
8: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 20. 1. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Reklama na Radio 1.

0: Yeah. To jsme zase jako začali hezky letně.
1: Nádherně, milujem. Je to byl perfektní letní den.
0: Jo no, tramvaj funguje.
1: V Kabrie.
0: V Kabrie?
1: V Kabriu.
0: Ty jsi dneska jela Kabriem?
1: Jakoby tak v hlavě jsem jim šla, že?
0: Oh, ok.
1: Když jsem vyšla tou tramvají, tak jsem si představovala, že jsem prostě, že je leto, čo je, to si nemusím představovat, ale prostě jsi v Kabriu. Jdeš v Kabriu prostě strecha dolů a také to pesničky. Mm.
0: Já právě dneska, jak právě jakoby znovu zprovoznili tramvaje, tak jakoby se vlastně nepotřeboval vůbec Cabrio, ale takhle v hlavě hodně často třeba cestuju.
1: Mm-hmm. No?
0: No, právě, teď jsem takhle třeba navštívil prostě Floridu.
1: Kdy?
0: Včera. Včera právě, když jsem šel spát.
1: Oh. Yes. Přespadním si dal Floridu.
0: Přespadním jsem si prostě tak jako odskočil na Floridu.
1: A kvůli čemu? Tím krokodilom?
0: Kvůli vibe celkovýmu prostě. Nachytat nějakou auru.
1: Takzvaný Florida man.
0: Jo, mě hodně baví právě, jak je to takový jako kontinent pro seniory. Ono je tam strašná pohoda a cítíš to tam z toho.
1: Aha, takže ty chceš, ty už prostě chceš být dětko.
0: Just let me go. No, tak co nám zahrálo? Nebo co to hrálo?
1: Jo, co to hrálo? Tak to byla prostě nejlepší letná pesnička.
0: Skvělá.
1: Která se volá Šťastie.
0: Oh!
1: Happiness.
0: Jasně.
1: A je to Deadmau5 s Alexis Jordan.
0: Já ten song miluju.
1: Mm-hmm.
0: Viděl jsi ten klip někde?
1: Myslím, že tam je Cabrio, ne?
0: Wow, mic drop. Ok, jako další bude Air 2 and Emmy, Fast Car. Znáš? Je to takový hodně jako...
1: Neznám.
0: Bude se ti to podle mě líbit. Je to fakt, jak kdyby Bibi Rexha měla písničku s Kočkovejma. Je to taková jakoby lepší matějská.
1: Bibi Rexha poznám, ale nepoznám Kočkovejch, takže let's... Uvidíme.
0: Já ti tenhle ukážu určitě příště někdy.
1: Tak jo. Každopádně tu je Paulina.
0: A tady Gail Heistromová, autorka knihy Jste mrtvý a bohatá. Dneska bez Dominika.
1: Akože...
0: Já jsem revočoval Scary Movie.
1: Oh.
0: A jsou tu Spammers. Ano. Středa 15. července 2026. A svátek má kdo? Já to chci vidět hned.
1: Jindřich.
0: Wow, takový jméno pro prince.
1: Poznám Vila.
0: Fakt? Já vůbec.
1: Jakoby ne osobně.
0: Ok, R2 and Emmy Fast Car, Radio 1.

Hot wet, delirious. Hot wet,

0: Já miluju zvuky moře, takhle když je léto, tak jakoby zvuky moře jsou fakt needed.
1: Hej, je to mega needed, jsou mega needed.
0: Co nám to hrálo, Pauline?
1: No, hrála nám jedna velká ikona, která se volá, možná ju poznáte, mala taký iný prostě single.
0: Hodně iný.
1: Který se volal?
0: Friday. Jo. Já spíval nebudu jinak.
1: Ano. Takže ano, byla toto nová Rebecca Black. Mm-hmm. A je to teda, pesnička se volá Hot, Wet, Delirious.
0: Já to miluju, je to hrozná Britney.
1: Mega.
0: Že jo?
1: A má to úžasný klip.
0: Já jsem ho neviděl. Aha. Já jsem to poslal. A neviděl jsem to.
1: Je to
0: skvělé. Já se pak podívám.
1: Je to skvělé.
0: Já tobě věřím. Vždycky. Já a jako další si dáme Only Fire, který má actually nový song, který se jmenuje Club Hopin.
1: To by som si chcela dať.
0: Only Fire, znáš Only Fire určitě.
1: Ano, iba taký ohníček.
0: Yes, prostě berlínský umělec, který je, actually jsem teďkon zjistil, že je z Chorvatska. Aha. Jsem neviděl.
1: Zajímavé.
0: Simona ho zná, tak dělala Haura, že jo, takže mi říkala informace. Oh. To je na naše kamarádka. Ale takže Only Fire, Club Hopin a všichni, kterým je... Míneš 18 a umí anglicky, tak zacpat uši.

0: Čauko, tak toto bolo nový Frost Children. Nový Frost Children z ich posledného EP, ktoré vlastne vydali pred týždňom. Volá sa Tweaker Poem.
1: A... Jak príhodný název.
0: Jo, no. A je totiž inšpirovaný. Oni mali stalkera.
1: Oh.
0: A no, mali nejakého stalkera proste v New Yorku. A potom sa, keď išli do Tokia, tak sa tam zatvorili na 24 hodín do nejakej miestnosti a tam boli vlastne a mali tam vlastne bez spánku, napísali celé toto EP o tom stalkerovi.
1: Bez spánku?
0: Bez spánku, hej. Takže vieš,
1: že... Je mega encourage prostě Hildegarda z Bingenu, promluváme s Bohem, ja to miluju, vidíš si.
0: Takže,
1: Grimes to dělala taky takhle.
0: Aha, prostě... No.
1: Funguje to, funguje to. Kdo chcete zkusit napsat album, jakoby tenhle způsob je jeden z ověřených.
0: Hej, tebou?
1: Ne, já se tam zavírám, když chci hrát PlayStation.
0: A já keď chcem hrát Simsou.
1: Nebo vočovat Simpsonovcou.
0: Alebo.
1: Ok, další si dáme. Mm-hmm. Další si dáme takovej šláger vlastně.
0: Mega šláger.
1: Pro mě hodně šláger. Pro mě strašný šláger. Hlavně miluju v tomhle tom songu. Chef's Kiss. Já hlavně miluju v tom songu ten Red One, takový ten sound, jak má i hodně Lady Gaga The Fame. Víš, takový ten... To uslyšíš. Spíš uslyšíš.
0: Jo,
1: takže The Bird, RNG, Strange Ballerina.
0: Radio 1.
1: Radio 1, let's go.

0: Reklama Rádia 1.
1: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grandfinále s galašou mu budou moderovat Bratři v triku. Joka!

0: Pražském náměstí. Vstup volný. Program na zadezmi.cz. A mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Zdar, tak co včera?
5: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
4: A přes co máš televizi?
5: No normálně, přes anténu.
4: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
5: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
4: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
6: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
7: Reklama na Radio 1.

0: Yeah.
1: April, maj, jún.
0: Aha, April, maj, jún. Mm-hmm. Víš, jak se jmenuje ten song v češtině? Já miluji ten název.
1: Dijon.
0: Hoštice.
1: Dijonské.
0: Já miluji dijonskou.
1: Každopádně ale máme júl. Červenec, není to.
0: No jasně, já jsem právě tady tuhle písničku jsem vybral proto, abych jako demonstroval, co bylo předtím.
1: Aha. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. A máš rád horčicu?
0: Já miluji horčici, ale jsem větší fanoušek třeba majolky.
1: OK.
0: In general.
1: Jakoby majolka majonéza?
0: Jo, yes.
1: Mm-hmm. Já mám ráda tatarku.
0: Oh, wow. Jo, tatarka, ale to je hodně Eastern European, jako. To už je hodně, jako. Ne? Jako je podle mě jako tatarka třeba není tak populární v Německu or something.
1: Já nevím
0: nic o jídle, mě nejsem moc foodie. Na co ne. Nám zahraje jako další, Paulino?
1: Tak další nám zahraje něco.
0: Další Demo 5.
1: Je to prostě extrémně letný šláger na Ibize.
0: Yes.
1: Něco taky to byste určitě počuli na Ibize.
0: Přesně tak. A cestujte tam hlavou, jestli neřídíte. Je to fakt super.
1: Cestujte tam hlavou?
0: Mm-hmm. No jakože právě, jako jsme se bavili právě, že hodně cestujeme právě v hlavě. Víš?
1: Jasné.
0: Víš, ty jsi zapomněla.
1: Ano.
0: Ty asi už moc hodně, jako, nebo teda moc často cestuješ hlavou, takže už jako ti to trochu dělá problém si pamatovat.
1: Je to tak. No a...
0: Já se omlouvám. No ale John Summit,
1: Dead Mouse a Kaskáda a pesnička se volá I Remember. Jakože já si pamätám, ale já si moc nepamätám.
0: OK, pojď to tam pustit.

0: Yeah.
1: Halo, halo. Kto je pri telefóne?
2: Jo, líbilo si ti to?
1: Skvěle to bylo.
2: Že jo? Mně to na song právě přijde jako strašnej, takový drtič dříví. Je to takový jako cyberpunky.
1: Nasekali jsme. A jak se to volalo?
2: Název je Tiffany Tabloid Knockout. Feed. Přečti to prosím.
1: Počkej. Feed Lipstick Angel.
2: Aha. Já chci, aby si řekla slovo Lipstick Angel.
1: Poznáš někoho, kde je Lipstick Angel?
2: Co to je za otázku?
1: No?
2: Neznám. Neznám, rád poznám, ale neznám. Zatím. Zatím.
1: Hej, taky člověk
2: se furt učí
1: poznám.
2: A objevuje. Ráda někoho poznám, ale já možná už ani ne. Já už možná někoho jiného poznávat nechci. Mně to možná stačí.
1: Fakt?
2: Já už si myslím, že mám hodně jakoby lidí in my pocket, if you know what I mean.
1: Tak ty si blíženec. Ty si vždy někoho najdeš.
2: Tohle nebudeme
1: Ascendant.
2: Rozebírat.
1: Ascendant.
2: Ne. Měsíc. Pozor.
1: Pozor,
2: měsíček.
1: No ale jsi strelec ascendant. Takže to je, jak kdyby si blížeděc.
2: Ale přestaň říkat tady tyhle ty informace o mně.
1: Je to tajné?
2: A znáš moji krevní skupinu?
1: Povedz
2: mi. Dneska jsem byl na odběrech, vomlil jsem zas.
1: Aha.
2: Jo.
1: Máš dostatečně železa, měsí anemický?
2: Ne, mě to... Možná jo, já nevím, teď mi to zjistí právě, možná z toho odběru, já nevím. Já vůbec nevím, co vlastně chtějí ani zjišťovat, oni mi jenom zavolali na odběry a já přišel. Jo. Je to opravdu jakoby doktor, není to nic, není to bílá dodávka. Není to žádná bílá dodávka, jakoby kradou ti prostě vzorky krve a,
1: Pre upírou.
2: To by se nechal nakazit. Proto bych abstinentka nebyla, jak se říká.
1: Jakože teď bych se nechala nakazit.
2: Co bude dál, hele? To je fakt mletí z posledního.
1: Ďalej bude Anna Sofia Bite Down.
2: To se hodí zase k těm upírům. Wow, tyjo, dneska to fakt píše.
1: Máme to konceptuálně.
2: Jo, mega, náhodně prostě úplně.
1: A týmto by som chcela ještě pozdravit Honzu.
2: Ahoj. Jo, ten ti psal na tom mobilu.
1: Áno.
2: Aha, tak už mu nepiš.
1: Dobre. Tak ideme na to.
2: Radio 1.

0: Jsem to dospíval. Wow. Hele, tohle je super, popravdě, no. To jsem taky objevil hrozně moc náhodou. Vůbec nevím, kdo to je, ale jmenuje se Chiara Savasta.
1: Song se jmenuje jako... Jak si toto objevil? Control to je Patrol. Úplně skvělé.
0: Hele, mě vlastně, já to tady říkám furt, ale...
1: Je to TikTok.
0: Je to zvláštní... ne, je to, je to to druhý.
1: Apple Music.
0: Já nevím proč, ale mě ten algoritmus nějak sedí.
1: Tak to je dobré, že ti funguje.
0: Mně se strašně nelíbí design Spotify, hlavně to mi fakt vadí.
1: Jo, no.
0: Ten vizuál je fakt šílený za mě.
1: Není to dobré, no.
0: Není to dobrý, no. Ten Apple to má čistší. Co nám ale zahraje dál, protože to smrdí létem.
1: To je moje a Dominikové oblíbená písnička.
0: Já to miluju. Je to fakt miluju, já to vlastně poslouchám doteď.
1: Je to úžasné. Je to akože, v jakom roku se toto... 2024?
0: 2024, no, asi.
1: Mm-hmm. Tak bola to, myslím, že top 10 najhranejšia pesnička za ten rok.
0: Já si taky myslím, že jo. Já si myslím, že moje to třeba bylo klidně třeba třetí místo.
1: Wow.
0: Fakt, já
1: podľa mňa moje tiež, ja ani neviem, že...
0: Ja som si to střílal proste, tohle song.
1: My sme hrali ping-pong a ja som dala toto on repeat a môjho priateľa išlo poraziť.
0: Ešte jednou.
1: My sme hrali ping-pong.
0: Aha.
1: A ja som dala túto pesničku, aby hrala v kuse dokola.
0: Loves it.
1: Pretože no. Ja som bola úplne obsessed. A jeho išlo poraziť, ale on ju tiež mal rád. Ale on nemá rád, keď hrám pesničky dokola. Čo je divné. Prečo to niekto nemá rád?
0: Ja taky nechápu. Ja mi si něco líbí a poslúcham to týden.
1: Mega.
0: A pak to poslúcham třeba za rok další týden.
1: Áno, alebo akože mesiac kľudne si dám.
0: To je trochu spektrum. tak jak sa tá písnička menuje?
1: Takže je to... je to hodně šokujúce na toto rádio.
0: Ne?
1: Vôbec?
0: Ne.
1: OK. Je to vlastne Queen of Kia Asylum, Bebe Rexha, Heart Still Beating.
0: Ja to miluju. Mm-hmm. Heart Still Beating.
1: Tak pomena to.
0: Yes. Ja to miluju.

0: Nádhera.
1: Jako mega prostě fakt. Moje... Mona Lisa mezi písničkama. Ano, prostě.
0: Prostě moje srdce je mega napumpované.
1: La Gioconda. Já to fakt miluju, jako je to fakt skvělý.
0: Je to dívka s perlou?
1: Já si spíš fakt jako myslím, že to je ta La Gioconda, no. Mona od Lizoic.
0: Se tak jakoby usměvá?
1: Jo, dělá. Jo, právě se usmívá, protože její heart still beating.
0: Mega.
1: Já mám za ní radost, za tu holku. No, a tím se vlastně docela loučíme, že jo, s naší jakoby super nadupanou letní energií.
0: Je, mega se loučíme.
1: Kterou jakoby dáváme světu každou druhou středu, tedy na Rádio 1.
0: Přesně tak, a kdo bude chcieť yes. si kuknout náš playlist?
1: No nechtít. Muset.
0: Bude musieť. Tak bude na Rádio 1.cz.
1: Přesně tak.
0: Spammers.
1: Jo, zčekněte i naší jakoby stránku, já jsem se s tím dal docela práce a je to docela jako
0: je to perfektné.
1: Kreativní.
0: Podle mě je nikto neviděli lepší.
1: Já miluji vlastně jakoby kreslit textem, jako písmenkama, jako chápeš, jako text art in general, je podle mě hrozně.
0: Je to dost art.
1: Fakt
0: je to umění, je to nádherné. Fakt, jakože oplatí se to.
1: Fakt lažako nejde.
0: Kliknite na to.
1: Jo. Mona od Lizoic. No a jako poslední si dáme jako takový mega dobrý šláger na konec, nevím, jestli to znáš.
0: Neznám.
1: Je to hodně níž Rihanna. Je to vlastně Rihanna z alba Unapologetic.
0: Pojďme na to.
1: A jako jsme si zajumpovali právě na tu písničku minulou, tak příhodně zase se tahle písnička jmenuje Jump. Takže Rihanna Jump a krásný červenec, středu.
0: Týždeň, leto.
1: Krásný červenec, krásný léto. Vy co máte ještě prázdniny, protože chodíte do školy, fakt si to užijte mega.
0: Mega si to užijte.
1: Fakt někam odleďte prostě a nevracejte
0: bye.
1: Ahoj.
0: Čoko.

0: Reklama Rádia 1.
1: Wi-Fi člen na poli. Dva dny, jedno místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Aido Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
6: Reklama na Rádio 1.

CD Nonstop. Je tady středa 19. hodina a je tu s tím také pravidelný CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje v Sedloň, tentokrát s tímhletím švýcarským indie popovým projektem od Beholder. A bude znít druhá studiová deska z roku 2021, album Sunny Bay, které vyšlo na značce Synbus. My si tuhletu švýcarskou hudebnici z Curychu s jménem Daniel Weinmann alias Old Beholder nabízíme v CD Nonstopu ne poprvé, ale tentokrát hlavně v souvislosti s jejím čtvrtým studiovým albem Honest Work, které vyšlo do čtvrtice na této berlínské značce Synbus teďka na jaře. My si můžeme říct, že projekt Old Beholder založila Daniela Weinmann už v polovice minulé dekády, a to společně ještě se svým partnerem a hudebníkem James Vargasem. Jejich prvotina, EPčko Lighting, se objevuje už v roce 2016 na značce Mouthwatering, kolekce 6 příjemných indie pop elektronických nahrávek. No a už následující rok, pak 2017, se pak navrací dalším EPčkem s názvem Atlas, pro které upsala už berlínská indie značka Synbus, který nabídl tentokrát 5 nahrávek, a vy si z něho můžete pamatovat singlovku Coins také. Každopádně v roce 2018 se v létě ozývají novým singlem Loneliness a po dalších singlovkách jako Uncanny Valley a Transatlantic Flight vychází pak jejich debutové album s názvem All Reality is Virtual, které nabídlo celkově 10 nahrávek na poli právě takové indie pop elektronické muziky. A ostatně tohle album jste také už CD Nonstopu slyšeli. V roce 2020 se pak navrací Old Beholder spoluprací s producentem z Německa Douglas Greed. To byl jejich společný single The Few. Později i další nahrávka s názvem Numbers. Každopádně s novým materiálem, co by Old Beholder, přichází z kraje roku 2021. To bylo nejdříve singlem Disaster Movies a po singlovce další Except Nature a Rental Car. Pak nakonec v létě roku 2021 vychází tohleto druhé studiové album Sunny Bay, které vydala opět značka, jak jsem řekl, Synbus z Berlína, která vydala i to debutové album tenkrát. No a doplním, že album Sunny Bay zkoumá vztah k přírodě a také i ty romantické představy o ní. Rozhodně sympatické indie popové dílko, které si za chviličku vychutnáte. Ten následující rok pak projekt Old Beholder se objevuje se singlovkou Hurt, tím samostatným singlem v létě roku 2022, no a další pak nový single vychází z roku 2023. Měl název Self Checkout, na kterém už Daniela Weinmann, co by Old Beholder, už solo projekt, spolupracovala s Long Tall Jeffersonem. Ostatně ten se podílel i na další singlovce Alexander. No a tohleto jejich společné pak je EP Lost in Communication, naleznete v květnu roku 2023 na značce Mouthwatering. Koncem roku 2023 vychází i třetí studiové album hudebnice z Curychu Old Beholder. To byla deska s názvem Feel Better pro opět značku Synbus a doplním, že z této desky si můžete pamatovat singlovky jako Just Because I Regret It, Insecurities či Rifle Club. V roce 2024 se objevuje také single Rêve de toi od Beholder, to bylo koncem léta, a tohle ten singlík pak nakonec vychází i na trojsklubovém EP s názvem Dahlia v září roku 2024. Loni pak jste mohli už zaregistrovat také single s názvem Drive, to bylo koncem roku 2025. No a z kraje letošního roku pak vychází od Beholder další single jako Like a Chore, Internet Famous a nebo Focus Disease, které pak jsou součástí její poslední čtvrté studiové desky Honest Work, která odráží pak ten současný tlak na produktivitu každého z nás a nabízí témata psychického vyčerpání a odcizení v současné moderní společnosti. Určitě opět velmi sympatické indie popové dílko tohohle indie pop electrowave projektu, kde dejte vlivy také dark popu, trip popu i syntezátorové muziky z 90. let. Old Beholder teď už na druhé studiové desce z roku 2021 albu Sunny Bay a já vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop.

Someone I can't bear to lose. Such a love is easy to abuse.

0: Cash out, cash out.
1: Turn on, turn on.
2: Reklama Rádia 1.
3: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně je přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Dragate. Existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meet Factory. Více info na meetfactory.cz.
12: Reklama na Radio 1.
13: I got a

0: Pursue it. Pursue it.
1: Preparate 9,9 MHz.
2: Přesně.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: paní Tlučhořová.
1: No.
2: Někdy mají dneska lidi pocit, že politici jsou syčáci, který prostě jenom hrabou pod sebe.
3: A nejhorší ze všeho jsou trpasíci.
4: Buďme o poznání méně neurvalí.
5: Na to už je příliš pozdě a...
1: No tak pan Lábo se s ním dělal párkrát, jenom teda, já takhle nic proti němu nemám, víte, on takové to blázinné herec, no v té televizi ten dneska je rudej.
6: Šťastný, ať jsou všechny bytosti. Om.
7: Hezký večer, posloucháte Rádio 1. Dnes s drobným zpožděním začíná Zátiší na Rádio 1, od jehož mikrofonu vás dnes zdraví Aleš Vojíř. Hrozí, že se ve jménu boje proti zneužívání dětí budou skenovat veškeré zprávy a soubory všech uživatelů internetu? Co konkrétně by znamenalo případné zavedení takzvané chat control? V čem jsou navrhovaná opatření nebezpečná? A jak jinak lze účinně bojovat proti zneužívání dětí dětské pornografii? O chat control, o šmírování nejen v online světě, ale třeba i o všudy přítomných kamerách, pokud na to vyzbyde čas, i širokých dopadech AI na náš život se v Zátiší na Rádiu 1 budeme bavit s Michalem Altejrem Baláškem, expertem na kybernetickou bezpečnost. Hezký večer, Michale.
8: Dobrý večer.
7: A pár slov o mém dnešním hostu. Michal Altar Valášek je vývojář, konzultant, přednášející. Na svém webu o sobě říká nebo píše: pomáhám lidem a počítačům vzájemně si porozumět, pevně věřím ve svobodu projevu, právo na anonymitu a bojuji proti cenzuře a silnému vměšování státu do kyberprostoru. A také jsem pomáhal řešit několik trestních případů jako soudem jmenovaný znalec. Jsem hrdý na to, že jsem pomohl dostat některé lidi do vězení. A ještě hrdější jsem na to, že jsem pomohl dalším lidem z vězení dostat se ven. Michal, to je hrozně zajímavý, k tomu se určitě dostaneme, ale to dnešní hlavní téma, který možná i posluchači Rádia 1 z online serveru něco o něm četli, tak aby se dozvěděli víc, a to je chat control. Co to je? Kdy to vzniklo? Proč to je? Ale zkuste na začátek jenom ve dvou větách shrnout, o co jde.
8: Chat control je další inkarnace snahy bezpečnostních orgánů kontrolovat komunikaci lidí. Vypadá to, že se jedná zase o další neúspěšný pokus podle nejnovějších informací, ale musíme být pořád na pozoru, protože ty pokusy se opakují a opakovat budou.
7: A kdo se pokouší teď?
8: Ono je v podstatě jedno, kdo je oficiálním navrhovatelem téhle konkrétní inkarnace, protože celá ta myšlenka je pořád stejná. Ono je to v podstatě velmi pochopitelné, protože všichni, včetně bezpečáků, policistů a tak dále, tak máme nějakou profesionální deformaci. Stejně jako každý lékař vám řekne, že neexistuje zdravý člověk, ale jenom nedostatečně vyšetřený pacient, tak každý policajt vám řekne, že neexistuje nevinný člověk, ale jenom nedostatečně vyšetřený. A součástí té profesionální deformace je snaha odstraňovat překážky, získávat co možná největší množství údajů, odstraňovat překážky jako otravné povolení soudu a státního zástupce, protože ten policajt samozřejmě nejlíp ví, kdo je lump a jak se mu dostat na kobylku a pokud možno mít přístup úplně ke všemu a úplně vždycky. Je to naprosto přirozené. Já, kdybych byl v těchto složkách, tak potom budu toužit taky, protože vzhledem k tomu, že jsem stál na obou stranách tadyhle té barikády, tak vím, jak nepříjemné to je, když prostě se nikam jako nemůžete dostat. Takže naprosto to chápu. Ale je, nebo mělo by být povinností těch našich volených zástupců tadyhle to nějakým způsobem korigovat, aby se nedostala nekontrolovaně k moci, nebo nezískala příliš velké schopnosti nějaká jedna konkrétní skupina, která řekne, my jsme ty nejdůležitější a potřebujeme těm ostatním dirigovat, co mají dělat a jak to mají dělat. A zavřít pokud možno preventivně každýho, protože když se někdo dostatečně vyšetří, tak se na něj vždycky něco najde.
7: Nyní to zvedli Dánové v rámci předsednictví EU a chtějí to prosadit během svého předsednictví v Radě. Shodou okolností včera dánský ministr spravedlnosti Petr Umelgard ze strany sociální demokraté Dánsko prohlásil: musíme se zbavit zcela chybného dojmu, že používání šifrovaných komunikačních aplikací patří k občanským právům. Tak kdyby... A to jsme se vlastně ještě neřekli. Co přesně ten chat control je? A kdyby byl schválen, tak co by to konkrétně znamenalo pro mě jako uživatele internetu?
8: Znamenalo by to, že veškerá vaše komunikace prostřednictvím nějakých komunikačních aplikací, jako jsou různé messengery a WhatsAppy a podobně, tak by nebyla důvěrná. Protože v současné době se u většiny těch aplikací používá buď to povinně nebo volitelně takzvané end-to-end šifrování, end-to-end encryption, někdy se mu říká koncové šifrování, což znamená, že ta komunikace, ať už jde o text nebo nějakou přílohu, fotky, obrázky, dokumenty, hlasovou komunikaci, videokomunikaci, to je jedno, tak ta data se zašifrují na vašem zařízení, na vašem počítači, na vašem mobilu a v té šifrované podobě se přenesou až k tomu zamýšlenému příjemci, který jediný je může dešifrovat. To znamená, že nikdo nemůže tu komunikaci odposlechnout. Nebo lépe, no, on ji dokáže odposlechnout, jako může ji zaznamenat, ale neporozumí, bude to pro něj šum. Ani provozovatel toho systému nedokáže, pokud je to napsané a navržené dobře, tak nedokáže dešifrovat komunikaci svých uživatelů. Což znamená, že ve chvíli, kdy za ním přijde policie a řekne mu, víte, my tady máme podezření, že tady uživatel Franta 43 kuje nějaké pikle, řekněte nám, jako, co je obsahem jeho komunikace, tak ten poskytovatel té služby to udělat nemůže. I kdyby stokrát chtěl, tak nemůže, protože ty informace nemá. A tadyhle ten přístup bezpečnostním složkám neuvěřitelným způsobem leze na nervy. Ona je to relativně nová věc, totiž to je záležitost posledních řádově 10 let, kdy se ukázalo, že americká National Security Agency se snaží odposlouchávat a dešifrovat nejlépe úplně všechno. To byl prostě ten projekt PRISM a tyhle ty záležitosti, které vlastně odhalili lidé jako Snowden a Chelsea Manning a podobně. A začali ti provideri teda jako proti tomu bojovat tím koncovým šifrováním. No a samozřejmě se to nelíbí těm, kteří by si ty zprávy rádi četli, takže se to pod různými záminkami v různých zemích pokoušejí zakázat, omezit nebo nějakým způsobem obejít. Chat control, předchozí pokusy v Evropě zakázat nebo omezit to end-to-end šifrování tak docela tvrdě narazily. A proto se tedy autoři toho nejnovějšího návrhu rozhodli to pojmout trošičku jinak a vymysleli, že teda dobře, nebudeme oslabovat to koncové šifrování, ale každému do toho koncového zařízení dáme jeho soukromého Bretschneidera. Dáme mu jeho soukromého policajta, který bude zkoumat, jestli nekomunikuje o něčem závadovém a v případě, že ano, tak to nahlásí. Protože tím, že to běží v tom vašem počítači nebo v tom vašem mobilu, v tom vašem zařízení, tak má přístup té komunikaci ještě předtím, než se zašifruje. K těm surovým datům předtím, než jsou zašifrována a poslána po síti. A má to tedy nějakým způsobem vyhodnocovat a v případě, že dospěje k závěru, že děláte něco, co je momentálně špatné, tak má nějakým způsobem prostě zareagovat, jakým to jako jsou různé návrhy, počínaje tím, že vás má rovnou napráskat, přestože vám má zamezit v té komunikaci nebo jenom částečně a tak dále. To jako je předmětem diskuzí, co to přesně má udělat. Ale v podstatě to znamená, že byste v mobilu měl svého soukromého neustálého policajta.
7: Takže ještě se ani neví, jak by to konkrétně fungovalo, to, o čem se mělo nebo se bude hlasovat za měsíc, zhruba 15. října, pokud se nepletu, tak je zatím nějaká jako obecná věc, že je to možné, ale jak to konkrétně bude, se neví?
8: Těch návrhů tam putuje spousta, jak to konkrétně bude, protože ani ty státy, které s tím jakože souhlasí, které jsou jakože pro, tak nejsou úplně jednotné v tom názoru, jak by to vlastně mělo vypadat, co je vůbec technicky možné udělat, protože to je jako další rovina problému, že ti politici, kteří o tom rozhodují, tak my je občas dost jako neprávem prezentujeme jako zloduchy, kteří chtějí ublížit tomu soukromí, ale ono je to mnohem jednodušší, oni tomu prostě akorát nerozumí a nedovedou pochopit, že prostě něco technicky udělat nelze. Takže je to taková sbírka zbožných přání, která mohou a nemusí být realizovatelná.
7: Dočetl jsem se o článcích, které napsali o nynějším procesování chat control, že do nějaké míry za tím, za lobbingem pro Chat Control stojí i organizace Thorn, pokud se nepletu, herce Astna Kačra a Demi Moore. To je pravda? A proč na oni se do toho nějak míchají?
8: Existuje obrovské množství organizací tohoto typu, ta situace je tam dost nepřehledná. O jejich motivaci můžu jenom spekulovat, protože jako to se musíte zeptat jich, proč dělají věci, které dělají.
7: Asi mi nepřijdou.
8: Asi vám nepřijdou, tak se budete muset spokojit se mnou. OK, tak já se to pokusím nějakým způsobem vyvěštit. Podle mého názoru tyhle ty organizace nejsou nějakým principiálním nepřítelem svobody. Mm-hmm. Jo, je to klasický syndrom, myslí to dobře, ale málo. Že mají nějaký bohulibý cíl, kterým může být pomáhat těm obětem, pomáhat prostě těm dětem, které jsou nějakým způsobem zneužívány a tak dále, což je motivace jistě bohulibá, ale pro stromy nevidí les. A je to další důvod, proč se tomu jako věnuje spousta celebrit a tak dále. Je to velice dobrý způsob, jak získat body. Jo, protože je to téma, proti kterému nikdo příčetný nic neřekne. Prostě ve chvíli, kdy se proti tomu jakkoliv ohradíte, tak budete označeni, pokud ne za pedofila, tak za jejich přítele a za nepřítele ubohých zneužívaných dětí a tak dále. Ostatně viděli jsme to na případu třeba Marka Bendy, který se dovolil říct, že takzvaný dětský certifikát asi není úplně ideální nápad a jestli by se to jako nedalo udělat nějakým jako právně konformnějším způsobem a jako udělali z něj satana s rohama a ocasem. Ocas by mu asi slušel s těma rohama, nevím, ale myslím si, že ta motivace je takováhle. Je to snadný způsob, jak se prohlásit za dobrého, když chce jakákoliv komerční firma udělat gesto, tak věnuje peníze ohroženým dětem. Je to prostě takové univerzální dobro, proti kterému nikdo jako nic neřekne. A jestli to ve skutečnosti funguje nebo ne, jaké to bude mít eventuálně dopady nebo ne, nad tím nepřemýšlí, protože to asi pro ně není důležité. Nezapadá to i do jejich priorit.
7: Ukázalo se, že nakonec relativně hodně lidí a třeba expertů právě z té vaší oblasti se nebálo vystoupit, i když, ano, jak jste říkal, může být na tom začátku bohulibá činnost, protože nikdo asi z nás nechce, nebo určitě nikdo ze soudných lidí nechce, aby byly děti zneužívaný. Nicméně ozvalo se velmi hodně, byly to stovky snad expertů na internet, na bezpečnost, kteří byli proti. Tak jestli byste ještě mohl shrnout, už se to částečně řekl, ale fakt ty největší věci, největší argumenty pro to, proč by bylo špatné, kdyby se proti zneužívání dětí na internetu bojovalo právě tady tou cestou, tím Chat Controlem.
8: Protože vylejete s vaničkou i dítě, jak se říká. Protože pokud se týče té důvěrné komunikace zajištěné kryptograficky, tak ta buď to je, nebo není. Ve chvíli, kdy tam vložíte nějaký backdoor, ve chvíli, kdy tam vložíte jakoukoliv cestičku, tak ten mechanismus prostě oslabíte. Není způsob, neexistuje žádný technický způsob, je to prostě matematicky dokazatelné, protože bavíme se o kryptografii, o matematice. To není věc osobního názoru, to je prostě jako prokazatelné, že ve chvíli, kdy vložíte do toho kryptosystému nějakou takovouhle funkcionalitu, tak nedokážete zabránit tomu, aby ji využil někdo jiný, než ten, kdo, pro koho jste ji tam dali. A pokud bychom přistoupili tadyhle na tu hru, tak tím oslabíme bezpečnost online komunikace jako takové, a to i v případech, kdy na tom závisí bezpečnost životy lidí a uškodíme tím víc lidem, než kolik, abychom tím teoreticky pomohli. Protože je to vidět třeba ve Spojených státech, kde situace je dost nepřehledná, ale spousta těch jednotlivých federálních států se snaží pod dojmem právě jako ochrany mladistvých tak nějakým způsobem jako to řešit. A ukazuje se, že to naopak těm mladistvým škodí. Že nemají možnost bezpečně komunikovat, nemají možnost se třeba svěřit s nějakými traumatizujícími zážitky, že nemají možnost svobodně vyhledávat informace třeba ve chvíli, kdy mají nějakou nestandardní sexualitu nebo nějaké intimní problémy a zabrání jim ten mechanismus komunikovat bez souhlasu jejich rodičů a tak dále. Takže odnesou to ti, které to má chránit a ty, kterým to mělo pomoct, tak ty to stejně nezachrání, protože z hlediska výroby a šíření toho, čemu se laicky populárně říká dětská pornografie, to bude mít prakticky nulový dopad, protože ta se šíří prostředky, které rozhodně nejsou pod kontrolou Evropské unie nebo nemohou být pod kontrolou Evropské unie ani jiných profesionálních konatelů dobra za cizí peníze.
7: Když jsem se koukal včera večer na web Fight Chat Control, tak proti je 9 států, 14 je pro chat control, 4 jsou nerozhodnuté. Zásadní ale je, že Němci už jsou proti. To tedy znamená, že ten v tomto kole by chat control už za ten měsíc neměl projít?
8: Ona, ta pravidla jsou poměrně složitá, protože nezáleží jenom na počtu států, ale také na počtu obyvatel, které mají a tak dále. Ale ano, poté, co tedy Německo deklarovalo, že ten návrh nepodpoří, tak by měla být dostatečně silná blokační menšina, aby nebylo možné tu současnou inkarnaci téhleté snahy schválit. Ale rozhodně jako není na místě propadat příliš velkému optimismu, protože zaprvé, dokud se nebude hlasovat, tak není jasné, jak to dopadne, pokud se teda vůbec bude hlasovat, je možné, že ten návrh prostě stáhnou, protože budou vědět, že nemá šanci, ale dokud se nehlasuje, tak jako nikdo neví, protože v mnoha zemích, například včetně České republiky, co si budeme povídat, tak není moc důvodu věřit tomu, že by současný negativní postoj byl hlubokým přesvědčením těch, kteří o tom mají rozhodovat. Spíš je to prostě věc, že byli ukřičeni a tak teda řekli OK, no tak teda jakože ne. Navíc třeba v České republice o tom bude hlasovat velmi pravděpodobně ta stávající politická reprezentace, leč až po volbách parlamentních, takže je otázka, jak to celé dopadne. No a i když se to podaří odvrátit teď v tenhle ten konkrétní okamžik, tak je to věc, která se pod jiným jménem za pár let objeví znovu, jako vždycky. To je tomu tak v podstatě po celou dobu, co existuje nějaká kryptografie dostupná běžným smrtelníkům. Tohle je prostě opakovaná snaha nějakým způsobem to omezit, nějakým způsobem to nabourat. Začalo to v podstatě už někdy v 80. letech minulého století a pokračuje to s drobnými přestávkami, ta kryptoválka pokračuje dodnes.
7: V 80. letech?
8: To je strašně zajímavý příběh. Já bych asi zájemcům doporučil přečíst si knížku Stephena Levyho, která se jmenuje Krypto, která popisuje, jak vlastně ta kryptografie, jak ji dneska známe a milujeme, tedy aspoň někteří, tak jak vznikla a jaké tam byly problémy. Ale v podstatě od prvního okamžiku, kdy se objevily, řekněme, kryptografické algoritmy současného střihu, to znamená prostě digitální, kybernetické, počítačové, ne elektromechanické šifrovací stroje, jako třeba známá Enigma nebo česká Fialka nebo něco takového, tak už od okamžiku, kdy se to poprvé objevilo, tak byly snahy to nějakým způsobem omezovat limitovat a tak dále. Lidé mého a staršího data výroby si třeba pravděpodobně vzpomenou, že v dobách Windows 95, Windows NT 4.0, to znamená v 90. letech, tak do těch zemí třetí kategorie, jako byla Česká republika, nebylo povoleno vyvážet silné šifrování a používaly se 40-bitové šifry jako maximum a teprve vlastně Bill Clinton podepsal výnos, kterým tohleto omezení zrušil, což byl de facto konec těch prvních kryptoválek, se dá říct. Takže ono totiž, když to vezmu s trošku větším odstupem, tak schopnost běžných lidí neomezeně a svobodně komunikovat představuje problém pro jakýkoliv stát, pro jakoukoliv moc. Předtím, než se mohutně rozšířily elektronické komunikace, tak to nebyl až takový problém, protože komunikace na dálku, komunikace k většímu množství lidí pro běžné smrtelníky vlastně

0: ale nebylo možné úplně všechno odposlouchávat, úplně všechno prostě systemizovaně zaznamenávat. To je věc, která se u komunikací nepodařila ani třeba nacistickému nebo komunistickému režimu, protože ani oni nebyli schopní zpracovávat úplně všechno, odposlouchávat a kontrolovat úplně všechno. Jenomže se ukázalo před těmi řádově 10 lety, že dneska to jako v podstatě možné je, že ta National Security Agency dokáže zachytávat, odposlouchávat, analyzovat, ukládat prakticky všechno, prakticky všude. A to, co dřív nebylo možné, tak dneska možné je. A to představuje příležitost a zároveň ohrožení. Protože dneska každý má možnost komunikovat naprosto neprůstřelným způsobem. Je to triviální, stačí si nainstalovat běžně používané aplikace typu Signál a používat je správně. To je velice důležité. Není až tak podstatné, jakou aplikaci používáte, ale jak ji používáte. A budete-li používat tu aplikaci správně, tak ta vaše komunikace bude naprosto neprůstřelná, naprosto pro kohokoliv. A té aplikace je jedno, kdo jste, jestli prostě si vyřizujete svoje soukromé záležitosti nebo zálety, nebo jestli jste terorista, který plánuje nějaký obrovský útok. Zároveň ale ty bezpečnostní složky ve chvíli, kdy se jim podaří prolomit tadyhle tu schopnost, tak budou mít neomezené schopnosti masové kontroly komunikace každého s každým, což je trošku dystopická představa. A je to v podstatě věc nějakého vašeho osobního světonázoru, jestli považujete za větší dystopii možnost svobodného plánování a teď si doplňte cokoliv, co se vám nelíbí od té dětské pornografie přes daňové útoky a teroristické útoky a já nevím co všecko. Jestli tohle to je pro vás ta představa pekla, anebo jestli je pro vás představa té možnosti absolutní kontroly mnohem horší, než prostě nějaké oběti někde. Jo, a to je prostě věc osobního nastavení. To je věc, kterou právě musí rozhodnout politici, protože oni jsou alespoň teoreticky našimi volenými zástupci v této věci. A to je to, o co se tady vlastně bojuje a jakým způsobem v tomhle okamžiku.
1: Říká v Zátiší na Rádiu 1 Michal Altair Valášek, expert na kyberbezpečnost. Bavíme se především o chat control. Michale, z toho, co jste před chvíličkou říkal, vyplývá mi tedy to, že je to prostě jenom 0-1, že buď to vůbec neumožníme, nebo to umožníme, ale že se fakt připíná, buď umožníme šifrovanou komunikaci, nebo ji necháme všem nahlížet. Je to prostě fakt 0-1, jo?
0: Fakticky ano.
1: A měl byste vy právě některou z věcí, kvůli který byste byl ochoten se přepnout z toho?
0: Ne.
1: Vůbec nic?
0: Ne, protože si myslím, že a to už není technologická záležitost, to je zase záležitost nějakého mého jako osobního, mé osobní morálky, mého osobního přesvědčení. Ale jde o to, že zlo má hranice. Že kdokoliv nějakým způsobem škodí, tak škodí omezeně. Protože představa nějakého temného pána zla, který je v nějaké té temné věži s plameným okem a jehož cílem je šířit zlo, tak to je fantasy rekvizita, to není realita. Mm-hmm. Pokud někdo páchá zlo, tak ho páchá omezeně, protože chce vydělat peníze, uspokojit prostě nějaké svoje touhy a je v tom omezený. Ano, může umřít pár lidí, smutné, je to prostě jako ošklivé, nemělo by se to stát, musíme proti tomu nějakým způsobem bojovat, ale ve chvíli, kdy se rozhodnete fanaticky prosazovat dobro, tak dobro nemá hranic. Ve chvíli, kdy se rozhodnete, že je něco absolutně největší priorita, tak prostě půjdete přes mrtvoly. Viděli jsme to prostě mnohokrát v historii a ve chvíli, kdy prostě řeknete, ano, tohle to za to stojí, tak se ocitnete na strašně šikmé ploše, protože v konečném důsledku pravděpodobně uškodíte víc lidem, než které jste zachránili, než kterým byste pomohli. A já chci, mým přesvědčením je, že je prostě důležité, aby tohle to nenastávalo, aby nebyli zasaženi všichni.
1: Znamená to že když se podívám na geograficky, jak jsou rozložené státy,

0: které jsou pro a které nejsou pro, tak ty, které jsou pro, které tady se z vašeho pojetí chtějí páchat to dobro, dějí se, co dějí, jsou země na severu Evropy. Tak nejste sociolog, že? Ale přemýšlel jste někdy o tom, proč zrovna třeba ty země ze severu jsou víc pro chat control a ty země...
1: Ale to není pravda. Jako když se podíváte na tu mapu, tak ano, jsou tam některé severské země, některé jsou proti. Zase, když jsem se na tu mapu naposledy díval, tak pro byly takové typické severské země jako Španělsko, že jo?
0: Okay, okay.
1: Jo, takže...
0: No, tak dobře, tak před chvilku jsme říkali, že ten minister spravedlnosti je ze dánské sociální demokracie a ve Španělsku teď, pokud se nepletu, ne taky socialistický premiér, tak je to možná tady tím politickým rozdělením světa?
1: Může být, může to tím být, jako je to prastarý spor individualismu a kolektivismu, jestli vám jde tedy o tu individuální svobodu a individuální možnosti, a nebo tedy toho jedince vnímáte jenom jako součást té společnosti, ale nemyslím si, že se to dá tak jednoduše popsat jako levice, pravice. Je to prostě věc nějakého přesvědčení, ale třeba i historického kontextu, jestli máte zkušenosti s něčím takovým, jestli máte zkušenosti s cenzurou, nebo jestli naopak prostě pokládáte spoustu omezení za legitimní, když se podíváte na to, jakým způsobem třeba jednotlivé státy vnímají pornografii a nahotu a sexualitu, tak jsou naprosto brutální rozdíly i v rámci prostě té klasické staré Evropy. A to s tím podle mého názoru souvisí.
0: Tak je pravda, že to politické rozdělení, pokud se nepletu, Itálie je pro a tam nyní vládne paní Meloniová, která rozhodně není nalevo, jasně.
1: Kromě toho, já bych jako zase, je to otázka spíš na sociologii, ale já si skutečně nemyslím, že je správné říkat, že pro je stát. Protože pro jsou nějací konkrétní politici, kteří o tom rozhodovali třeba i na základě toho, jak jim to ten, kdo jim to první vykládal, prodal. Jestli tam přišel někdo, kdo jim to jako podal jako dobrý nápad, super, tohle chceš, zapíšeš se do dějin jako ochránce dětí, a nebo jestli tam přišel a sdělil mu jim to někdo jako já, jako hele, chystá se další průšvih, je potřeba s tím jako zamávat, jo. Nepřijde mi, že by to bylo, protože nepřijde mi, že by se vedl nějaký dlouhodobý celospolečenský diskurs o tom, jak moc je tohleto přijatelné. On se vede vždycky jako v omezené míře, když se objeví nějaký aktuální průšvih, tak se jako vede v omezené míře. Ale jinak to jsou prostě důležitější věci pro naprostou většinu lidí, bezprostřednější věci. A podle mě opravdu záleží na tom, kdo to konkrétně dostal a kdo mu to přinesl a jak mu to podal. Protože moje zkušenost s vysvětlováním technických věcí netechnickým lidem, což je jedna z věcí, kterými se živím poměrně úspěšně několik desítek let, je, že v řadě případů je to pro ně náboženská zkušenost. Nemůžeš pochopit, musíš uvěřit. Já nejsem schopen nikomu během pár minut vysvětlit, jak funguje kryptografie a proč ve chvíli, kdy tam dáte jakákoliv zadní vrátka, proč je to špatně. Protože na to, abyste to pochopili, tak musíte mít specifické vzdělání, které prostě většina těch lidí, kteří o tom mají nějakým způsobem hlasovat, rozhodovat, prokopovat, nemá. Takže je to o tom, jestli budou věřit tomu, kdo jim řekne, je to dobře, nebo že to je špatně. Prostě já vás tady můžu přesvědčit, ale vy mi musíte důvěřovat, protože ve chvíli, kdy vám začnu vysvětlovat ty matematické principy, na kterých celá tahle ta věc je, tak na vás začnu mluvit čínsky a v České republice je tak asi 10 lidí, kteří dokážou opravdu plně pochopit ty matematické principy, na kterých to funguje. Já mezi ně nepatřím. I pro mě je to do určité míry černá skřínka, že já věřím tomu, že to prostě pánové Vid Diffie, Marty Hellman a Ralph Merkel jako vymysleli dobře a že jako to, co si tam vymysleli, tak já tomu věřím. Pro mě je to taky náboženská zkušenost. A ti lidé, kteří to mají nějakým způsobem prosazovat, politici a tak dále, tak oni tomu nerozumí. je strašně nefér po nich chtít, aby tomu rozuměli. Oni mají spoustu jako jiných věcí na práci, spoustu jiných témat. A skutečně záleží na tom, kdo k ním přijde, jak jim to prodá, jak se to zrovna politicky hodí v tenhle ten daný okamžik. Jo, jako není, neviděl bych zatím nějakou zlou vůli, jako pořád platí ta Hanlonova břitva, nehledej zlý úmysl tam, kde je dostatečným zdůvodněním prostá neschopnost.
0: Že ona je ta geneze České republiky, nebo postoje České republiky, my jsme nebyli odmítaví od začátku, že jo, tam, pokud jsem zase dobře četl na českých webech, jak to bylo, tak původně jsme byli buď neutrální, nebo spíš protože tak to vidělo třeba ministerstvo vnitra. Pak se o tom začalo víc psát a najednou premiér vystoupil krátce před volbami a řekl, v žádném případě.
1: Samozřejmě, když se zeptáte kteréhokoliv ministra vnitra, kterékoliv země, tak ano, ten vám samozřejmě řekne, tohle chci, tohle potřebujeme, protože když se zeptáte kteréhokoliv policajta, tak vám přesně řekne, ano, tohle to potřebujeme, je to pro nás velká překážka, je to věc, kterou potřebujeme odstranit, kterou potřebujeme nabourat, protože prostě jinak jsme in the dark. Takže ano, pokládám za naprosto přirozené, že ministr vnitra, který, nebo nějaký jeho ekvivalent, který má na starosti bezpečnostní složky, takže bude pro. Já bych asi taky na místě ministra vnitra byl pro, což je jeden z důvodů, proč se jim nikdy nemůžu stát, ale ano, to mě jako, nijak mě to nepřekvapuje a nijak mě to nepobuřuje.
0: Jedna věc je, teď řešíme chat control, zda se nějakým způsobem do našeho soukromí nabourá ten Bridgeschneider, jak se to hezky pomenoval, kterého bude mít ve svém telefonu. Ale asi největším problémem pro bezpečí našich dat jsme my sami. Posuňme se o kousek dál v rámci zátiší. Jak se můžeme my jako uživatelé mobilů, počítačů, internetu chovat, aby naše data zůstala co nejvíc střežená, aby jsme sami je nenabídli nějakým zlým lidem nebo nevyvisili je úplně volně ven. Chápu, že to by bylo samotný na několik dlouhých přednášek a školení, ale máme ještě zhruba 20 minut, tak...
1: Tak obávám se, že za 20 minut to nestihnu, ale protože v podstatě ta bezpečnost stojí na několika nohách. První je, musíte používat důvěryhodné nástroje, to znamená na úrovni hardwaru, protože potřebujete, aby to fyzické železo vyrobil někdo, komu můžete důvěřovat, a ve chvíli, kdy si koupíte mobil od Huawei, nebo mobil, tam nejde ani jako ty mobily, ale prostě ve chvíli, kdy jako si pořídím mobil nebo zařízení od čínské státní firmy, tak asi jako se nemůžu úplně divit, že v případě, že dojde na lámání chleba, tak jako ta Čína bude mít určité výhody. Na tom musíte mít ten software správný, který musí být dobrým způsobem navržený, pokud možno transparentním, protože to, že někdo řekne používám end-to-end šifrování, ještě neznamená, že to je jako ve skutečnosti dobře, protože jsou aplikace, které používají end-to-end šifrování, ale třeba v případě potřeby vám tu komunikaci dešifrují, zašifrují novým klíčem a pošlou znovu a tak dále. A dále pak musíte ty aplikace používat bezpečným způsobem. A to je často ten největší problém, protože to je nepohodlné. Protože ve chvíli, kdy budete chtít používat opravdu jako důkladné end-to-end šifrování a být si tím jistí, tak si musíte ověřit totožnost té své protistrany, nejlépe tím, že se s ní fyzicky sejdete a ukážete si prostě nějaké QR kódy, kontrolní číslice, každá ta aplikace to má jinak, ale v podstatě ověříte si, že ten klíč je pravý. Ve chvíli, kdy se ten klíč změní, tak nesmíte pokračovat v té komunikaci, dokud si znovu neověříte, že to je správně, že třeba se ho ten uživatel z nějakého důvodu nezměnil. Zavřou se vám možnosti. Protože ve chvíli, kdy budu používat důkladné end-to-end šifrování na, řekněme, dokumenty nebo ukládané dokumenty, tak se k ním třeba nedostanu z běžného webového prohlížeče, nebudu je mít dostupné všude. To se týká takových těch služeb, jako je Microsoft OneDrive, Google Drive, Apple, netuším, jak se jmenuje.
0: Ty samozřejmě používám obě, takže vlastně všechny tři technologie na Apple, takže dělám špatně.
1: Jak se to vezme? Vy sám jste zodpovědný za své bezpečí. Vy se musíte rozhodnout, jestli je pro vás pro tenhle ten konkrétní účel, důležitější to pohodlí, které vám to dává, a nebo jestli potřebujete to soukromí. Mm-hmm. Já to taky používám, já prostě taky používám OneDrive a mám tam spoustu věcí, ale některé věci tam nemám. Nemám tam prostě věci, o kterých jako nechci, aby tam, nechci, aby byly dostupné jen tak někomu dalšímu. Není jich mnoho, ale prostě jsou takové věci a tak prostě nepoužívám ty služby proto. A problém je, že není v silách běžného smrtelníka, není v silách běžného uživatele tohle to nějakým způsobem ohlídat. Bohužel není, protože ten problém je tak složitý, tak mnohovrstevnatý, protože v podstatě nejste schopni si běžně koupit mobil, který by nebyl aspoň částečně vyrobený v Číně, o počítačích nemluvě. Pokud chcete používat operační systém, tak si můžete vybrat mezi americkými Windows a vlastně na mobilu ani to ne dneska, takže si můžete vybrat mezi americkým Androidem od Google a iOSem od Apple. Ale nic jiného v podstatě neexistuje. Teď ještě další zářez evropského regulatorního šílenství, který prošel bez většího povšimnutí, je, že nebudete schopni si do svého mobilu nainstalovat třeba nějaký výrobcem neschválený operační systém. Protože prostě jako ze zákona má být zamčený bootloader ve jménu ochrany proti kybernetickým útokům, ale jestliže dneska teda pokud jste jako o to stáli, tak jste si tam mohli nainstalovat nějakou open source verzi Androidu, Android Open Source Project a specializované distribuce s tím, že to bude poněkud méně komfortní, ale za to bezpečnější, tak tuhle tu možnost už mít nebudete. Jo, takže není úplně v silách běžného smrtelníka něco takového dělat. Zase běžný smrtelník proti sobě nebude mít až takové protivníky, kteří by jako těch slabin dokázali využít. Takže obecné rady, jak se chovat bezpečně. Pořiďte si kvalitní mobil, který má nějakou definovanou podporu, kde ten výrobce říká, ano, já to budu opravovat takhle dlouho v takovémhle intervalu. Neinstalujte na to zbytečné aplikace, mějte jich tam spíš míň než víc. Nevytvářejte single point of failure. Mě až děsí, co všechno lidi mají v mobilu, že v mobilu dneska máte veškerou komunikaci a občanku a všechny platební karty a tohle a tamhle. A ve chvíli, kdy vám ten mobil spadne do záchoda, tak neuděláte vůbec nic, protože bez něj ani neodemknete auto. Tak to mi přijde trošku děsivé jako single point of failure. Takže neinstalujte zbytečné aplikace. Pokud se týče komunikace, tak se vzdělejte a používejte ji takovým způsobem, který odpovídá obsahu té komunikace. Což jako v řadě případů může znamenat, že jako si budete muset najmout nějakého odborníka, kterého pak ale budete muset poslouchat, abyste nedopadli jako mazánek s kolibříkem, kteří sice měli drahé šifrované telefony, ale nepoužívali je, protože nebyly tak sexy jako ten iPhone. A nebo teďka nevím, který to byl ten případ, že si taky pořídili ty drahé šifrované telefony a měli tam PIN 1, 2, 3, 4 nebo něco takového. Jo? Takže musíte se tedy nechat vzdělat odpovídajícím způsobem. Je to jako, když budete chtít jezdit autem, tak pokud budete chtít jezdit po českých silnicích a dálnicích, tak vám asi stačí běžná autoškola, běžné auto. Ve chvíli, kdy se budete potřebovat vydat na rally Dakar do pouště, tak potřebujete zaprvé jiné vybavení, jiné vzdělání a prostě jinou tu operational security, než prostě když pojedete tady z Libně do Vysočan. Jo? A představa, že běžný smrtelník bude schopen se ubránit proti cílenému kybernetickému útoku, je asi tak stejně reálná, jako že s tou běžnou sériovou Fabii 20 let starou pojedete to rally Dakar.
0: Když to dostaneme úplně na zem a nechtěli bychom, aby naše data dostal fůzoká hacker Lojza soused, Tak kdybychom to fakt dostali úplně na zem, tak ty základní věci, třeba s mobilama, nějaký otisk prstu, nebo aspoň pin, který bude víc než čtyřmístný, a nebude to raz, dva, tři, čtyři. OK, když budeme používat nějaký asi nejběžnější WhatsAppy, je to relativně v pohodě. Když ty data necháme zálohovat na Google disk, je to relativně v pohodě.
1: Záleží na tom, kde je vaším protivníkem. Pokud je jim žárlivá manželka nebo ten Lojza Vodna, proti který je jí milencem, tak ano, tyhle ty techniky vám pomůžou. Asi je lepší používat spíš než biometrickou autentizaci, jako jsou ty otisky prstu a podobně, tak je to se dá relativně snadno obejít. Tak je lepší používat nějaké heslo, PIN, dostatečně silné, dostatečně náhodné. Ale opět, je to nepohodlné, protože tím otiskem prstu otevřete ten mobil za desetinu sekundy, dlouhé heslo tam budete zadávat dlouho a musíte si ho pamatovat. Takže většinou ten problém je v uživatelích, kteří nepoužívají kvalitní hesla. Mluví se pořád o passwordless future, ale to je jako spíš vznosná představa, než jako nějaká reálný popis aktuální situace. Takže kvalitní hesla, aktualizované aplikace, to je strašně důležité, protože spousta lidí jakékoliv aktualizace, jakékoliv změny vnímá jako něco negativního a snaží se to odkládat tak dlouho, jak je to jenom možné, protože prostě mi to přeskládá ikonky a bude to zelený místo modrý a tak dále a každá změna je k horšímu. Jenomže ty aktualizace často právě přináší opravy poměrně kritických bezpečnostních chyb a tak dále. Takže aktualizovat, používat silná hesla, neinstalovat každou pitomost, která je aktuálně módní a na té úrovni žárlivého manžela nebo něčeho takového, tak jste jako good enough. Ve chvíli, kdy ten žárlivý manžel nebo soused už jako bude mírně nadprůměrně schopný ajťák, tak už vám nezbyde nic jiného, než si teda jako sjednat nějakého mírně nadprůměrného ajťáka, aspoň aby vám s tím pomohlo, protože ve chvíli, kdy už vám třeba dokáže vymontovat disk z počítače a dát ho do jiného, přečíst tam ten obsah, tak už musíte používat nějaké šifrování celého disku a to už se zase musí nějakým způsobem nastavit a podobně. Byť třeba zrovna Microsoft se snaží jako to mít zapnuté by default, pokud je to jenom trochu možné, ale prostě ve chvíli, kdy jako před vámi stojí nějaký sofistikovanější odborník, tak potřebujete i výradu toho odborníka. Ve chvíli, kdy proti vám stojí policie nebo nějaká jiná zločinecká organizace srovnatelného rozsahu a možností, tak opět potřebujete použít zase jako nějaké specifické prostředky, protože ti vám tam může dojít k té kryptoanalýze černým pytlem a gumovou hadicí, jak se říká, to znamená, že vám to zařízení prostě zabaví nebo ukradnou, mafie vám ho ukradne z auta, policie vám ho sebere při domovní prohlídce, ve výsledku je to totéž. Kryptoanalýza gumovou hadicí je, že prostě vás budou bít tak dlouho, dokud jim to heslo neřeknete, anebo vás zavřou do vyšetřovací vazby, dokud nezměknete. A proti všem těmhle těm věcem se dá bránit, ale ne jenom čistě technologickými prostředky. Ta technologie vám pomůže, dokážete mít prostě technologii, která vás ubrání i proti té kryptoanalýze gumovou hadicí. Jo, existují prostě způsoby, jak můžete prozradit heslo, ale přitom neprozradit obsah, o který vám skutečně jde a tak dále. Učil jsem to prostě lidi, ale je to nepohodlné a hlavně problém je, že spousta lidí to udělá dobře, ale dělá to dobře týden. Historická zkušenost nás učí, že třeba i tajní agenti vyslaní na nepřátelské území, kde jim šlo doslova a do písmene o život, tak prostě polevili po čase. Ve chvíli, kdy tu mrtvou schránku vybíráte poprvé, tak máte oči úplně všude. Ve chvíli, kdy to děláte po 378., tak už je to pro vás rutina. A jestliže to nedokázali pořádně udržet ani agenti za železnou oponou, kterým prostě hrozilo, že zmizí v Lubiance a už o nich nikdo nikdy neuslyší, tak jakou šanci má běžný uživatel?
0: Michale, mohli bychom se povídat hrozně dlouho, ale jelikož už po nás začne další pořad a máme poslední zhruba 3-4 minuty a já se nemůžu nezeptat na ten začátek, kdy jsem na začátku říkal, že na svém webu píšete, že jste pomohl už nějaké lidi do vězení dostat, ale že také jste, se vám podařilo je dostat ven, tak mohli byste ve 2-3 minutkách říct spíš to druhý?
1: Já jsem v řadě případů figuroval co by konzultant soudního znalce při policejním vyšetřování a ano, některé prostě mé názory a technické zprávy pomohly některým lidem k pobytu na státní útraty a zase jiné je tohodle nebezpečí zbavily. Protože někdy jsou to záležitosti úplně jako fascinující, kdy a zase jako těžko říct, jestli je to zlý úmysl nebo neschopnost třeba toho policejního orgánu, ale dostane nějaké vyjádření, které říká, v jednom případě třeba šlo o to, kdo udělal nějaké prostě požadavky od někud, jako z domova a tak dále. A operátor na žádost policie odpověděl, že IP adresa taková a taková odpovídá službě ADSL, k telefonnímu číslu tomu a tomu je vedená služba ADSL, ale na základě tehdy platného rozhodnutí ústavního soudu nesledujeme přiřazení IP adres ke konkrétním zákazníkům, takže z toho vyplynulo, vlastně nemůžeme vám říct, že to byl on. Tohle to bylo založeno v trestním spise. Policejní orgán na základě toho sepsal prostě přípis, že provider potvrdil, že tato IP adresa patří tomu podezřelému. Nazdar. Jo? Podezřelý byl obviněn, obžalován, odsouzen v prvním stupni a vlastně teprve jako při odvolání se ukázalo, že celé tohleto stojí jako vlastně na vodě, že to propojení je prostě výmysl toho policejního orgánu, který to buď to nepochopil, anebo pochopit nechtěl. A s tímhletím potom bojujte.
0: To je hrozně depresivní nakonec. Něco pozitivního. Ještě máme minutku.
1: To jste se zeptal špatného člověka. Pozitivní je, že bez ohledu na to, co bude eventuálně schváleno, jak se to eventuálně rozvine, tak ta možnost té důvěrné komunikace zůstane, protože všechno to zakázat nikdy nejde. I v Severní Koreji, která může být v tomhletom ohledu nedostižným vzorem a v Číně a v Rusku a v těchhletěch zemích, tak i tam prostě ta možnost té svobodné komunikace existuje. Vím to, protože komunikuju s lidma právě z Ruska a z některých arabských zemí a tak dále, které kdyby věděli, co mají na disku a co mají v hlavách, tak je prostě zavřou, už o nich nikdo nikdy neuslyší, ale stejně to dělají, protože jako ty možnosti jsou. To je jako ta lepší, to pozitivní, to negativní je, že je to náročné, není to pohodlné a musíte si sakra dávat pozor.
0: Výborná poslední věta, kterou říká v zátiši na Rádu 1 Michal Altair Valášek, expert na kyberbezpečnost. Michale, děkuju moc, že jste přišel. Přeji vám hezký večer.
1: Já vám taky.
0: A od mikrofonu Rádia 1 se loučí i Aleš Vujíř. Někdy příště opět. Naslyšenou.
2: Paní Tlučhořová, no? Buďme o poznání méně neurvalí.
3: Na to už je příliš pozdě a...
4: A nejhorší ze všeho jsou trpasíci.
5: Šťastní, ať jsou všechny bytosti.
6: To tady nemůžete dělat!
7: To je Rádio 1.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

si vypadáš dnes jako reggae, jako jazz, anebo úplně jinak.

0: target's messed up. Big old 308.
1: Radio 1 na Plutu by se divili.

0: 1.
1: Yeah. Posloucháte Soundbomb na Rádiu 1. Mý jméno je Paul Gate. A dneska tady se mnou výjimečně není Double J, protože je na chatě s dětma. Se svýma dětma. Ale mám tady velice speciálního hosta. A to je moje kámoška Aneta. Čau, Aneto.
2: Čau, zdravím všechny.
1: Jak se máš, Aneto?
2: Bylo se super.
1: Aneta je, dalo by se říct, odborník na francouzský rap.
2: Dalo by se říct.
1: A teď nám tady hrál track Berserk od Boy Bandit. A to je údajně tvůj kámoš. Kdo to je?
2: Shoutout klukům z Paříže. Jsou to kámoši, mají super kapelu. Jmenuje se 162 a měli byste se určitě poslechnout.
1: Jak se s ním dostala?
2: Tyjo, to je dlouhý příběh. Přes různý kámoše.
1: Pojď, máme spoustu času. Jak se člověk dostane do Paříže za takovým ale boys?
2: Přes různý známý.
1: Aneta je trošku nervózní tady dneska. Každopádně Aneta donesla dneska solidní selekci tracků, jak současných, tak dávných, který možná někteří z vás znají, a bude to vlastně trošku jiný vysílání, než na který jste zvyklí, protože dneska to nebude úplně plný novinek, přestože já tam pak ještě něco nasázím, ale bude to hlavně tvoje selekce. Jsou to tvý oblíbený tracky?
2: Jsou to mý oblíbený tracky.
1: A asi se rovnou bude muset nějaký pustit, to vypadá, že jo?
2: Rozhodně.
1: Takže dáme Bad Girls od MIA.
2: Prosím.
1: No tak jo.

0: Yeah. Posloucháte Rádio 1, mý jméno je Paul Gate, tohle je Soundbomb. Aneto, řekni mi, jak jsi dostala k rapu? Kdy jsi poprvé slyšela rap a řekla jsi, že budeš poslouchat rap? To je otázka, kterou tady nikdy nikomu nepokládám, že to je největší kliše, ale řekni nám to.
1: Hele, k rapu jsem se dostala, když mi bylo třeba 12-13, mám staršího bráchu, který je starší o 3 roky a ten mě vlastně k rapu dostal s jeho kámošema.
0: Jak?
1: A no hele, začali jsme poslouchat, to bylo ještě v době, kdy byl Bíbarák a začali jsme poslouchat třeba Lyric Derby.
0: Wow, to jsme jeli taky, no. Jo, je nutno říct, že ty jsi z Pardubic a já jsem z pardubického kraje, kde tady ty sračky jeli hrozně moc tehdy.
1: A bylo to skvělý, jakoby, takže jsme poslouchali K.O. Crew, no Lyric Derby, Loop Troop, MF Duma, Medliba. A všechny tyhle krály.
0: Jezdila jsi na hip-hop camp, když jsi z Pardubic, to zase byla,
1: viď? Jo, jezdila jsem hodně.
0: Byla jsi na prvním hip-hop campu?
1: Byla jsem na prvním hip-hop
0: Fakt
1: campu.
0: Fakt jo.
1: A pamatuju si,
0: to
1: že
0: to ti bylo takhle 12, no to ti bylo třeba 10, ne?
1: Ne. Já jsem starší, než si myslíš.
0: A jak to?
1: Tak to.
0: My jsme včera říkala, kolik tě je.
1: Ale jezdila jsme na hip-hop campu už na začátku, když to bylo ještě.
0: Já když byl poprvý na hip-hop campu, což tady nerad přiznávám, je to asi poprvé, co jsem to veřejně přiznal, tak mě bylo 14. A to byl třeba čtvrtý ročník. To znamená, že pokud jsi mi nelhala o svém věku, tak ti bylo 11 nebo 10.
1: Hele, jezdila jsem asi od 15. Od 15 jsem jezdila na hip-hop camp a vím, že bylo na stříbr, byl na stříbr
0: nějakou. No to byl ten první a to je úvod, že si to pamatuješ.
1: Pamatuju,
0: to byl ten první,
1: si,
0: no.
1: Přesně tak.
0: No tak to ti není tolik, kolik jsi mi říkala.
1: No tak.
0: Teď to tady říkáš veřejně do rády a děvče.
1: Ale prostě, pájo, přestaň. Prostě. Hele.
0: No. Takže jsi měla bráchu, poslouchali jste Lyric Derby a tady ty věci.
1: Přesně tak.
0: On to poslouchal.
1: Sjížděli jsme to všichni, no. Měli jsme takovou crew na vesnici, na Seči.
0: Okay.
1: Přehrada Seč a tam jsme sjížděli všichni.
0: Tam jsem vyrůstal.
1: Tam jsme sjížděli všichni tyhle tracky.
0: Víš, se prdel, že tam jsem já začal poslouchat rap a pustila mi ho moje sestra.
1: Tak to je úlet.
0: Hmm.
1: Tak to jsme
0: a je to tady zaznamenaný
1: věc.
0: Lidi.
1: Je to tak, je to tak.
0: No.
1: Takže rapoví tady mástři vznikají na Slický přehradě.
0: No, vypadá to, že jo. A vy jste měli to, já jsem jezdil do Pardubic. Jo, do Pardubic, do klubu ABC, podle mě. Je to tak?
1: Elko.
0: A tam byly rapoví mejdany, že jo?
1: Byly, no.
0: Chodila jsi tam?
1: Chodila. A pamatuješ si Hoodstar?
0: No
1: co
0: jasně.
1: Dělal Mickey a co
0: a já vlastně nevím, já vlastně dodnes nevím, co pořádně je Hoodstar. Já si pamatuju ten název, ale vůbec nevím, co to je.
1: Jako já vím, že tam jezdil hacker, že mi bylo třeba 16-17 a že jsme chodili na tyhle ty mejdany a bylo to v Chrudimi.
0: V Chrudimi,
1: náměstí. Jo, v Chrudimi dělal tyhle ty.
0: Tam já mám rodinu.
1: No, protože Mickey pocházel z Chrudimi a Code Kane taky.
0: Mhm.
1: Takže jakoby hacker tam dojížděl a dělali mejdany tam.
0: To vůbec nevím.
1: Jo, to je fakt, jakoby.
0: A kde tam?
1: Dávná historie, hele, jak je náměstí, tak kousíček od náměstí byla taková ulička, ale já vůbec nevím, jak se jmenoval.
0: To musel být nějaký klub, ale teda ne?
1: Byl to nějaký klub, no, ale vůbec se nepamatuju, jak se jmenoval ten klub. Ale jakoby Hoodstar se pamatuju hodně.
0: OK.
1: To už je dávná historie.
0: O čem tě zaujala rap, když jsi slyšela poprvé? Co tě na tom bavilo? Co jsi poslouchala předtím vlastně?
1: To já jsem předtím asi nic neposlouchala, jakoby já jsem
0: byla malá.
1: Byla jsem hlavně z rodiny, kde se jakoby neposlouchala hudba, takže vlastně ten brácha mě k tomu dostal, k tomuhle jakoby rapu a pamatuju si, když byl třeba Segre 3, což jakoby Segre je o 8 let mladší, tak vím, že poslouchala s náma Loop Troop a byl jí 3 roky a prostě tam mi rapovala jakoby Loop
0: Troop. Proto mě napadl ten hip-hop camp, že ty vždycky vystupovali na hip-hop campu, že jo, Loop Troop.
1: Je to tak, no.
0: Mimochodem, letos se hip-hop camp vrací, víš to. Bude někde úplně a budou tam Loop Troop, že jo? Já myslím, že už jsou mrtví všichni, ale ne. Bohužel ne.
1: Afro je noha od stolu. Nebo, jak jsi to říkal?
0: Afro je noha od stolu. Já jsem teďka viděl, že přebíral ještě s tím druhým paprcem, jak se jmenuje? Afro a Babs. Tak přebírali sorry všem, co máte rádi B-barák a hip-hop camp, ale tenhle pořad není pro vás. Tak poslouchali.
1: Já mám taky ráda B-barák.
0: Fakt?
1: Co blbneš?
0: Super, no tak o tom se promluvím, až ukončíme tenhle vstup, což bude velice brzy, očividně. Tak Babs a Afro přebírali nějakou cenu ve Varšavě za přínos jakoby asi rapový kultuře, za to, že dělají hip-hop camp a viděl jsem z toho fotky. Měl tam klasicky stěnu se slogama, když se fotíš prostě na kvifu někde, víš.
1: Okay.
0: A byl tam ten Afro prostě s tou soškou a měl furt tu vernutou nohavice. Proč má vernutou nohavice?
1: Já vůbec nevím. Ale hodně se to
0: Ale kurva, když je jako 50, tak bys už neměl podle mě chodit s vernutou nohavicí. Ne, že bych chtěl někomu kecat do toho, jak vypadá.
1: A tak je to asi nějaký styl prostě. Je to
0: no je to afro styl, no. Je to afro styl možná, jako.
1: Ale jako já se pamatuju ještě hip-hopkem, když tam jezdili fakt jenom Češi.
0: A to potom, byl ten první, no.
1: Ale ne, to bylo víc hip-hop campů. I když to bylo v Hradci, tak tam hodně jakoby jezdilo víc Čechů a potom se to proměnilo.
0: Na polský festival.
1: Polský festival, přesně. Mega. Polský a německý. Jakoby, že když jsi šel potom hip-hop campu a šel jsi potom campu, tak vlastně ty zaparkovaný auta byl prostě Polák.
0: No hlavně...
1: Němec, Čech, Polák. To přesně, bylo crazy.
0: Hlavně, když byla na hlavní stage, tak tam třeba v 10 večer, tak tam začaly mávat ty polský vlajky, že jo. Všude extra. Byly polský vlajky.
1: No a v tu chvíli jsem jakoby přestala jezdit na hip-hop campy. To mě
0: tak to já jsem asi začal, no. To mi bylo ale 14. To si pak musíme hodně promluvit, takže tady
1: promluvíme
0: ukončíme.
1: Promluvíme si,
0: to.
1: neboj.
0: Já jsem se chtěl něco zeptat a nevím na co, do prdele. Jo, my jsme se rozhodli, že se budeme méně bavit o rapu a budeme se víc bavit o včelách, protože ty seš tady dneska hlavně proto.
1: Přesně tak.
0: Že já jsem včera
1: kvůli mě.
0: Kvůli tobě. Šel poprvý.
1: Do včelí školy.
0: No včelí školy, to byla regulérní včelí farma, kde se makalo, já tam teda moc nemakal, ty docela jo. Snědla jsi tam celou bublaninu, co tam donesly báby.
1: Byla skvělá, byla fakt skvělá a jedla jsem jí potají.
0: Potají, takže my jsme stáli za oknem.
1: Viděli to všichni.
0: A všichni jsme na tebe koukali, jak to tam potají jíš.
1: A byla fakt skvělá.
0: A chtěl jsem říct to, že jsme včera oficiálně začali včelařit, což je mimochodem docela úctyhodná činnost. Já to udělal hlavně proto, nebo takový můj druhý záměr v tom byl ten, že ve světě vymírají včely, ale jak nám bylo včera řečeno.
1: V Praze je dost včel.
0: Oni řekli v Čechách dokonce. Je moc včel, protože všichni včelaři, jak jsme zjistili.
1: Včelaři?
0: No to říkali, ty jsi neposlouchal. Co jsem řekl špatně?
1: Ne, jakoby včelaři je super slovo, miluji
0: to. A co jsem měl říct?
1: Ne, asi včelaři, nejsme, hele.
0: Jak bys to řekla?
1: Jakoby včera jsme začali, takže asi nevíme odborný
0: názvy.
1: Tak
0: jako jsem v tom dva dny prostě, no.
1: Je to tak, ale jakoby včelaři je úplně legit, podle mě.
0: Co se ti tam líbilo nejvíc?
1: Jo, hele.
0: Ty jsi to tam ovládala totiž, nutno říct, že my jsme přišli do spolku, dalo by se říct starších lidí, kde jsme byli regulérně nejmladší, asi bychom mi mohli dělat
1: divný.
0: Děti. A pán za brankou, když jsme přecházeli, se nás zeptal, co vy, kam jdete? A ty jsi řekla, jdem na včeličky.
1: Jdeme na včeličky.
0: On nás pustil, my jsme přišli mezi ty lidi a jako prvních 15 minut třeba na nás koukal, jestli se z nich neděláme prdel.
1: Přesně
0: prostě.
1: Tak, jako by koukal na nás.
0: Protože tam všichni byli prostě v těch pracovních hadrech, ready na to se hrabat ve hlíně a tahat někde medy a
1: já jsem se oblíkla jako
0: jsme přišli
1: docela
0: vysmegovaný,
1: Total. Ale měli jsme maskáče, víš to, takže jsme zapadali.
0: Já měl maskáče a ty jsi měla maskáčový logo na tričku.
1: Přesně tak. A jakoby musím vám doporučit, že když půjdete za včelama, neberte si parfém.
0: Jo, to je důležitý zdůraznit tady, protože byla tam s náma ještě jedna vlastně paní z Francie.
1: Která pracuje
0: nějaká
1: v botanický zahradě.
0: Která byla hrozně fajn a trošku vypadala jak Ester Ládová, ty vole, když byla mladá. Je
1: byla
0: to Ester
1: skvělá.
0: Ládová? Byla dobrá, no.
1: Byla fakt skvělá.
0: No každopádně, když tam půjdete s parfémem nebo na sebe cokoliv sladkýho natřete,
1: no
0: tak,
1: počkej,
0: no.
1: Ale když na sebe natřeš med.
0: Já měl krém na rukách. A
1: tak na tebe ty včely nejdou, protože oni...
0: To jsi tam vymyslela včera.
1: Ne, počkej, to mi říkali, že když fakt? Na sebe natřeš jakoby med, tak oni to mají jakoby to přirozený prostě prostředí a tu přirozenou vůně. Takže jakoby med nevadí.
0: Okay.
1: A když si, právě že když jsme tam oblizovali ten med.
0: To jsem si šel hned umýt ruce.
1: Tak říkali, že jsme s nima spřátelení, protože máme na sobě med a na nás nepůjdou agresivně.
0: No, tak to já jsem si myslel, že se děláš srandu a proto jsem si umýval ty ruce. Že?
1: Ne.
0: Okay,
1: právě,
0: takže
1: že,
0: je to tak.
1: Právě, že se musíš celý potřít, víš, než tam půjdeš.
0: A co tě nejvíc zaujalo vlastně včera? Mě tam zaujalo asi 50 věcí z toho, co nám říkala.
1: Extrémně to zaujalo úplně všechno, já jsem byla úplně nadšená a byla jsem hrozně jakoby nabitá z toho a všechno jsem chtěla dělat.
0: Aneta se zapojovala do věcí, tam prostě chlápek, tyjo, který asi rutině prostě vylejvá věc z takového sudu, musí se, když jdete krmit včely, tak musíte
1: namíchat cukr a vodu.
0: Přesně tak, v takový velký nádobě, něco, jak to vypadá?
1: No prostě
0: není to takový, sud, ale je to co?
1: No je to takový sud, který má v sobě takovou, já nevím, jak bych to nazvala prostě, takovou jakoby míchačku, která je prostě obrovská po celém tom sudu a vlastně do vlažní vody nebo do teplý vody vysypete prostě ten cukr a ten stroj to rozmíchává a potom se to leje do takových nádob a vy to potom lejete do takových...
0: No, to řekni. To mě zajímá, jak tohle popíšeš, tuhle část.
1: No prostě je to dřevěný takový rám, který je prostě zaopatřený toho, jako aby to nevyteklo, aby tam je na vršku prostě taková díra, kam vy to nalejete a ty včely potom se z toho krmějí.
0: Je to rám, který se vlastně vkládá do toho včelího úlu, který je většinou, není to takový ten klasický kulatý, co si představujete díky pohádkám, ale je to prostě krychle, ve který jsou takový pláty a jeden z nich je to krmítko, jakoby. Říkám to správně?
1: Přesně tak. A vlastně jedná se o to, že...
0: Je to
1: že...
0: deska, kterou dáváš mezi jiný desky vlastně, ano. Mezi kterýma žijou ty včely.
1: A jde o to, že ty jim bereš jakoby ten med, z kterýho by žili prostě celou tu zimu a když jim jakoby sebereš ten med, tak to musíš něčem nahradit a nahradíš to tím cukrem a tou vodou, což je jakoby...
0: No... A já jsem chtěl říct to, že tam byl chlápek, který tam určitě rutině prostě jako nalejvá tady tu směs do těch věcí. A teď tam jako naklopil prostě ten, budeme tomu říkat sud, ten sud. A ty jsi přišla hned, jsi jako podepřela půlapla, prostě, kdyby to nedokázal jako. Když tam někdo něco dělal, tak ty jsi šla pomoc prostě.
1: Extrém.
0: Až se z tebe vlastně stala vrchní vykuřovačka. Což zní blbě, ale vysvětlíme, co to znamená. Ty musíš vlastně, když ty včely krmíš...
1: No když ten úl otvíráš, no, tak prostě chceš...
0: Aby tam nebyly ty včely, které by na to mohly útočit, že jo?
1: Takže ty vlastně tím kouřem, jak kdyby, neomámíš, ale prostě odženeš je, vlastně ty to nefunguje.

0: Yeah, jsme zpátky. Fucking včelaři in the game. Tohle bez střenu. Jsme tady právě teď řekla, že budeš rapovat.
1: Ne, proč o tom mluvíš?
0: Protože to je strašně zajímavý a jsme v rapovém pořadu.
1: Oh my god, to byla tajná informace.
0: Tak teď je veřejná prostě, no. Čekala jsi včely, ale přišel tvůj rap.
1: Přesně tak, čekala jsem včely.
0: Máš 12 tracků napsaných, nebo kolik zříkala, 16?
1: 16.
0: O čem jsou tvý tracky?
1: O mém životě. A o lidech v mém životě.
0: Jsou to pozitivní tracky?
1: Ani moc ne, jsou to nasraný tracky.
0: Budou to tvrdý tracky, protože já tvrdý rap.
1: Bude to tvrdý, no.
0: Protože v téhle zemi strašně moc chybí tvrdý holčičí rap.
1: Ale jakoby pořád nevím, kdy to přijde. Čekám na správnou
0: chvíli. No já tě tady, teď tě tady budu pušovat právě k tomu. Teď, proto jsem to vytáhl, že jo?
1: To Aneta jsem vůbec nečekala,
0: Aneta netušila, že to budeme řešit.
1: Přesně tak.
0: Ale myslím si, že tohle je ideální moment, kdy tě k tomu nakopnout. Když to tady řekneš veřejně a slíbíš to prostě.
1: Tak to já nic neslibuju, ale.
0: No neslibuješ, a kdo ti bude dělat beaty?
1: Ty jsi přihlásil.
0: A jo, já myslím, že někoho máš, to jsem se přihlásil.
1: Jako my mám lidi, no. Hodně lidí mi chce
0: dělat. Kdo tě baví, jaký beatmaker se tě baví? Počkej, to je dobrá otázka. Do jakých beatů bys ráda rapovala? Od koho tady v Čechách?
1: Ty kráso, to vůbec nedokážu jako odpovědět.
0: Když se mrdáš na nějakým beatu od někoho, tak kdo to je? No poslouchá český rap. Pustíš si občas něco. Moc
1: jako,
0: ne,
1: jako moc ne a hlavně teďka, kdybych odpověděla, tak podle mě mě spoustu lidí zavrhne. Protože
0: proč?
1: Třeba Deky beat dělá prostě dobrý jako beaty pro Milion Plus.
0: My jsme se tady před chvilkou hráli Rico Nasty track Trust Issues, kde byl hodně tvrdý beat, vůbec to byl celkově tvrdý rap do píče, asi když mi si pustím tu desku, kterou jsem úplně přeskočil.
1: Chtěl bych pozdravit všechny svoje ex.
0: Já ne. Do píči.
1: Tak když už jsme tady u Ricky Nasty.
0: A když hrál ten track, tak to měl ultimátní beat tvrdý. A ty jsi říkala, že bys chtěla mít takovýhle beaty, ale Deky Beats nedělá moc takovýhle beaty, přece ne.
1: Ale tak ty se s ním zeptal, kdo dělá jakoby v Čechách dobrý beaty.
0: No dobře, tak jako počkej, tak se vyserme na Čechy. A kdyby ti měl jeden producent produkovat tvý debutový album, tak kdo by to byl?
1: To fakt netuším, jakoby co by.
0: Tak se musí zamyslet, no.
1: Jakože opravdu nevím, jako.
0: Kdo dělá beaty Rico Nasty? To asi nemá jednoho producenta, nebo má?
1: To právě, že
0: Negoogluj to. Jako. Na to není prostor vůbec, tady se musí mluvit, negooglovat. Jako.
1: O můj bože, na tohle jsem nebyla připravená. Já jsem chtěla mluvit o včelách, pojďte všichni včelařit.
0: No a to jsme měli první vstup a včely už šly do píči prostě, už je pozdě na včely, ty spinkaj.
1: Ne.
0: Kolik chodí spát včely?
1: To včely nespějí, to je jak peníze, ne?
0: Myslím, že spějí, ne.
1: Spějí před zimu.
0: No, to je pravda.
1: Jinak se střídají v těch jobech, který tam mají v tom úlu. Teď víš, že...
0: No já to vím, ale naši posluchači to neví, že?
1: Že nejdřív
0: já
1: musíš...
0: tě tady zachraňuju a jdu na téma, který tebe bude, který tobě je blízký.
1: Přesně, já jsem vůbec nečekala,
0: ale
1: že tady vyrokuješ,
0: že budu
1: rapovat.
0: Ale k tomu se vrátíme, jako. Musíš nám tady slíbit, že až vydáš to album, tak za A bude muset být dobrý. A za B sem přijdeš... Musíš sem přijít a líknout tady věci nám jako prvním, než vydáš to album. Aspoň jednu věc tady líkneš.
1: Moc ráda.
0: Dvě spíš. Dvě. Okay.
1: Deal.
0: Platí. No tak co ty včely?
1: Hele, ty včely... Tak teď je fakt divný, jakoby začínat o včele.
0: Není, hele, to je... Hele, včela je vlastně takový rapovej hmyz, protože... Co měli Wu-Tang? Ty měli taky včely, ne? Oni měli přece takový ten triumf klip, kde nabíhají, já nevím, jestli jsou to včely nebo vosy, ale myslím si, že jsou to včely. Těžko říct.
1: Vůbec nevím.
0: Víš, co myslím, ne? Jo, jak tam leží na těch věžácích a rapujou, tam lítají ty hejna. A oni pak tam rapujou přes na tom green screenu, kde za něma jsou ty plástve.
1: Yes.
0: Jak tady propojíme včely s rapem prostě.
1: Extrémně. To je důležitý. Mm-hmm. To musíme udělat, aby to mělo smysl.
0: Ale včely jsou vlastně dost rapovej hmyz, no. Mně se až nechce říkat hmyz, protože to kolikrát zní jako nějaká urážka nebo trošku odporně, ale po včerejšku, kde jsme byli v tom včelíně.
1: A jsou tam určitě i rapeři, což jsou ty...
0: V tom včelíně.
1: Přesně tak, to jsou ty trubače, že jo, který prostě...
0: Trubači.
1: trubačky, který tam jenom prostě spějí s tou královnou.
0: To nejsou trubači.
1: To jsou trubače, ne?
0: Ne, to tak jsou...
1: Trubce.
0: Trubce, no.
1: Ježiši,
0: trubači.
1: Maja, pardon.
0: Jako možná i občas...
1: Já jsem se včela...
0: Možná některý z nich je trubač, fakt solidní trubač.
1: Včera, takže to trochu komolem. A to jsou takový, jakoby, rapeři, protože nic nedělají, jenom ležej. Jakoby... Ležej.
0: No jo, ale že pak vyletěj, mají ten sex a chcípnou, ne? Nebo
1: no počkej,
0: vracej.
1: Ne.
0: Tam jde
1: o to, že oni oplodnějí královnu a...
0: Zdravíme Borise s Davidem, no.
1: Zdravíme mega Borise s Davidem. No. A oplodnějí královnu a potom je vlastně to včelstvo vyžene ven a oni mají tak krátký sosáček, že se nedokážou nakrmit a umřou.
0: No jasně.
1: Protože jsou
0: to
1: jenom na to...
0: Správně.
1: Jsou jenom na to jedno, že jo?
0: Zároveň taky mají přece jako trošku jinou, mají velký oči. Proto...
1: Mají velký oči, aby když, jak se jmenuje ta Spanilá jízda. Já tady mám poznámky ze včerejška.
0: Na to tady ale není prostor vůbec na tvý poznámky, musíš na ní velice rychle. No hele, já dopovím to, že mají velký oči z toho důvodu, že když vyletějí z toho hnízda, tak...
1: Snubní prolet.
0: Jo, snubní prolet, to si pamatuju, že jsi zapisovala, ale přesně počkej, ne. Tady ti truborubači, nebo jak jsi to řekla, ty vole, když vyletí z toho hnízda, oni mají velký oči proto, aby našli tu královnu na nebi, která, nebo na nebi, někde v prostoru, že ona taky, oni když jí jako vlastně hledají, tak ona lítá venku, že oni nepřijdou prostě do hnízda a nevojedou jí. Oni jí musí najít venku. No a pak to jak dál?
1: Ta královna dělá ten snubní prolet. No potom se začnou pářit a ona
0: co
1: začne...
0: Co je snubní prolet? To řekni.
1: No snubní prolet je, když královna vylítne z úlu a představuje se vlastně těm trubačům, okay, který oni mají zájem.
0: Jsou to trubci, ne trubači.
1: Ježišmarja, god damn it, já všechno komolím. Takže...
0: No a pak co?
1: No pak jí oplodněj a když přestanou jakoby být pro ní... nebo pro tu královnu přestanou být jakoby potřební, tak je vyženou z toho úlu a umřou. A vlastně mají ještě další funkci, kdy ochlazujou...
0: Zahřívají, ne, spíš.
1: Zahřívají i ochlazujou.
0: Jo, vlastně v zimě ochlazujou a teda obráceně, v zimě zahřívají a v létě ochlazujou. No dopověz to, teď jsme vůbec neřekli vlastně co, my jsme řekli, že ochlazujou a zahřívají, ale jak a kde?
1: No ve včelině, že jo, tak když potřebuješ prostě teplo, tak oni se tam asi jde. Tak se tam asi třou a když potřebuješ jakoby to ochladit, tak mávají těma křidílkama a ochlazujou, aby bylo královně dobře, protože teď víš, že když královna má špatnou náladu, tak má celý včelstvo.
0: Což je úplný úlet.
1: Špatnou náladu.
0: A včera jsme přesně, to jsem teda já zjistil včera poprvé, nevím, jestli ty jsi to věděla, ale... Každý včelí úl má svoji matku, a.k.a. královnu. A ty lidi, ty včely, který tam jsou s ní, což je, kolik jich tak může být v jednom průměrném úlu? Řekneme 500 třeba, nebo 1000.
1: Ty kráso, to nemůžeme typovat.
0: To je jedno.
1: Pořád jsme amatéři na to, aby jsme...
0: Ale dejme třeba malej...
1: Já nejsem dobrá s číslama.
0: Dejme třeba malej úl, může mít třeba 500. Dejme tomu. Prostě úl, kde je 500.
1: Tady se to nějak jakoby úplně 500... zvrtlo.
0: Nevypadalo to slovo. Včel, 500 včel. Tak tohle je moje rozhodně poslední vysílání v tomhle pořadu, přátelé. 500 včel. Tak ano, ty jsi říkala, že oni všichni celý to hnízdo vlastně pochytí ne úplně vlastnosti, ale
1: náladu
0: nějakou náturu a náladu té matky, což mě přišlo asi nejzajímavější. A vlastně nám tam chlápek, který nás tam zaučoval, říkal, že tam mají i úly, který třeba útočejí sami na sebe. Když třeba není úplně úroda a ví, že tam ti mají víc medu a můžou tam čorovat.
1: Oni čorujou mezi sebou.
0: A ty jsi tam včera vlastně, jak jsme tam vyměňovali ty pláty s tím jídlem, o kterých jsme se bavili, nebo s tou potravou, o kterých jsme se bavili v tom prvním vstupu, tak pamatuješ si, jak se otevřel ten první úl a tam to hrozně jako žilo a bzučelo. Mm-hmm. A pak jsme dali ještě jeden auto třetího. Byli polochcíplí, to měli úplně na salámu. Jako.
1: No počkej, protože to byl jakoby úl, kde zkoušej...
0: Kde se něco stalo.
1: Přesně tak.
0: Tam byl nějaký průser.
1: Tam byl nějaký průser a dali tam nějakou jakoby novou matku, která musí vlastně se uchytit v tom včelstvu, což není jakoby easy. A oni tam namíchali jakoby různý včely z různých jakoby těch rojů, což jakoby, no prostě je to bláznivý. Mě nejvíc zaujalo to, že když tam vleze třeba myš a oni nedokážou jakoby vyníst, tak ji zabalej do propolisu, aby jim tam nehnila. Protože
0: jak vzniká ten propolis? Myslíte, co je propolis totiž?
1: Propolis je látka, která vzniká při tom, když vyrábějí med.
0: Ale oni ji berou, je to vlastně něco podobného, jako když máte prostě smrk a z něj vytýká, jak se to jmenuje, smůla se tomu říká, smola někde podle toho, kde jste se narodili. A oni to vlastně sbírají a z toho dávají dohromady takovej...
1: No oni to i vytvářejí.
0: No ale z toho, že jo, to vytvářejí. Oni vlastně vemou tu smůlu, pokud jsem to pochopil správně, a z toho dělají ještě vlastně silnější a lepivější materiál, že jo. Říkám to správně.
1: Neuvěřitelný. Je to neuvěřitelný, protože když tam máte toho hlodavce...
0: Přátelé, pořád se mění na...
1: Ne, to jsou zajímavé věci, to lidi by měli vědět.
0: B-bomb, ty vole.
1: Když tam máte toho hlodavce a oni ho tam nechtějí mít, tak oni jsou hrozně jakoby čistotní a prostě ho zabalej do toho propolisu, aby jim tam vlastně nehněl a oni ho mumifikujou, přesně tak. Jo. A nechají ho tam jakoby ležet. A já nevím, to asi potom musí přijít nějaký včelař a vzít to a jakoby vyníst nebo tak. Dozvěděla jsem se, že i včely, když špatně jedí, tak můžou mít průjem a že jakoby nekálej.
0: To je, kterou jsem nechtěla, ale je to tak. No.
1: Nekálej v úlu a jakoby vylítávají prostě.
0: Ven se vysrat prostě, ale čekají, dokonce nám říkal frajer, že čekají prostě, přijde toho 10. nevím, jestli říkal ledna nebo března, ale asi spíš března, ne? Asi v lednu nevlítávají úplně. A jdou se všichni hromadně vysrat prostě, jako před úl. Vlastně, když jsem ho včera poslouchal, tak jsem si říkal, že ty včely žijou jako člověk třeba v době středověku, kdy jakoby věci šlapaly, makalo se hodně, všichni makali, každý měl nějakou svoji roli, ale když byla zbytečná, tak tě prostě hodili za hradby a jdi do hajzlu prostě a víš?
1: No oni střídají ty role, že jo, ty prostě tam procházíš nějakou
0: proměnou. No tak ne, všechny vyhazují, ale třeba ty trubce vyhazují.
1: Ale ty když jakoby začínáš tam jako včela, tak prostě děláš vlastně stavíš ty kokpity, bych to nazvala prostě, já nevím, jak bych to nazvala jinak, prostě ty kokpity, kde se líhnou ty včely a potom třeba povýšíš a seš průzkumník včel, což mě nejvíc zaujalo, že když jsou průzkumníci...
0: Že se rozdělují role jakoby, a můžeš povýšit.
1: No ale my, jakoby...
0: Ale kokpit je něco, co máš jakoby většinou v raketě nebo v letadle.
1: Pardon, jako, ale všichni chápou, co myslím. Ale každopádně potom mají včely průzkumníky, který jakoby geologicky prostě zkoumají ten terén a hledají ty kytky, který vlastně potřebují ty včely nebo který oni si vyberou a potom jakoby přiletějí do toho úlu a tomu se říká ten včelí tanec nebo něco takového. A oni vlastně tím včelím tancem ukazujou, jak vlastně geologicky vlastně jsou třeba, že
0: geologicky?
1: Máte...
0: Geologie je o šutrech.
1: Pardon, tak já jsem to zase popletla.
0: Jak, co si dá říct, to je jedno.
1: No když zkoumáš terén, to je geologie, ne?
0: Geologie je, že se hrabeš v šutrech a zajímáš se o šutry, rozumíš každému šutru. Geolog je člověk, který
1: rozumí,
0: to je v pohodě, že to se stane. Já přemýšlím nad tím, co jsi chtěla říct a to slovo mám rozhodně v hlavě, ale taky se ho teď asi nevybavím.
1: Není to prostě to, no. Každopádně... oni vyzkoumají ten terén a potom tím včelím tancem ukážou v úlu prostě, kam mají letět na ty kytky. Což oni kopírujou ty kopce a vlastně ty nížiny, jakoby kudy mají letět a vlastně mají nějaký tanec, kde jim ukážou přímo, kam se mají jakoby dostat a vyloženě je to kopírování prostě
0: toho terénu.
1: Toho terénu.
0: No jasně. Já furt přemýšlím tím slovem, to jako začíná to na geo. Ale končí to jinak. Každopádně ještě je dobrý asi říct, že včely, když kopírují tady ten terén, což vlastně dělají i ve chvíli, kdy hledají potravu, že jo?
1: No to jsou ty kytky, že?
0: O tom jsi mluvila teďka?
1: Jo, přesně.
0: Tohle je moje poslední vysílání, 100%.
1: Ne, to to mě není.
0: No, chtěl jsem říct poslední.
1: Na drinku
0: no. To je super, že jsi to řekla. Chtěl jsem říct poslední informaci, že můžou letět 2 až 3 kilometry, kdyby vás to náhodou zajímalo. Což je docela jakoby dost, když se vezmete, jak včela je malá, to spousta lidí neujde ani takhle dlouhou vzdálenost. No, Chceš ještě něco říct?
1: Asi pustíme další slovo.
0: Tohle je poslední vstup, už je 12.
1: Fakt jo.
0: No za 8 minut, ale poslední vstup extrém, a pak už se hrajou tracky jenom, prostě je konec.
1: Dobře.
0: Chceš něco říct nebo někoho pozdravit?
1: Hele, zdravím všechny posluchače, kdo nás poslouchá.
0: No, těch je tak 5 teďka v tuhle chvíli, podle mě potom se tady řešíme. Každopádně, já jsem Paul Gate a jsem tady dneska naposled. Bylo mi ctí pro vás tohle pořad dělat. Dali jsme spolu rok a půl. Zdravím Double J, který až si pustí tenhle záznam, tak mi určitě zavolá a něco mi řekne. A měl jsem vás rád, asi přejdu na nějakou jinou platformu, nebo nebudu tyhle věci dělat vůbec. Každopádně díky, ale to, že jste tady byla u mého posledního vysílání ever.
1: Vůbec nemám k tomu co říct.
0: Bylo mi ctí. Posloucháte Soundbomb na Rádiu 1. Mějte se krásně.
1: Mějte se krásně.

0: Inhaluje. Že panáku blbec, pitomec.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

můžem dohadovat, můžem hlasovat, můžem se ptát. Mlčících nemluvňat.

0: Lala,
1: mẹ mama.
0: Lala,
1: mẹ řekni mama.
0: Lala,
2: tak řekni Radio 1.
0: Lala.